0: o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. He said, tell me a story.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons. It's Olivia Rodrigo.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
5: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
7: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
8: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
7: Ne, co to je?
8: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
7: Fakt jo? A co to stojí?
8: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
6: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová éra placení.

0: Here we go. Go. Here we go. Here we go. Go. Fine.
1: New truck. Big.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: All the hits right here.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
3: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.
7: My name's Jonah Ray.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Yeah.

0: Vyřešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Ζήσεις playlist. Ζήλαε το. Φάιν. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Dnes většinu dne jasno až polojasnou bez dešťů a s mírným větrem. No a nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
2: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot
1: news. Maďarsko má nového prezidenta. Parlament v tajném hlasování zvolil Andrése Baku, bývalého šéfa nejvyššího soudu. Získal 140 hlasů ze 146. Jeho zvolení přichází po výrazných politických změnách v zemi. Opozice hlasování bojkotovala, ale bojkot se nepovedl. Donald Trump měl po summitu NATO zažít hodně netradiční odjezd. Podle médií se kvůli obavám z iránského útoku ukryl v kontejneru na jídlo a tajně opustil letiště. Místo prezidentského letadla pak odletěl vojenským speciálem. Po 16 letech se vrací Camp Rock. Demi Lovato se znovu zahraje Michi Torresovou a u filmu působí i jako výkonná producentka. Ve třetím díle se objeví taky celá skupina Jonas Brothers. To znamená, že se máme na co těšit. Fajn.
8: Pozor si dejte v Jablonci, nad ní jsou v ulici Belgická. Tady se bohužel srazil chodec s osobákem, na místo jede záchranka. Bacha taky v ulici Ústečka v Praze, který se pro změnu srazil osobák s motorkou, na místě jdou záchranné složky. A velký špatný v Táboře v obci Bechyně v ulici Tyršova, tady pro změnu dva osobáky v sobě. Tolik dopravě, jezděte opatrně, teď už Morning Boost.
9: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

0: Čeky z Burci, krásné středeční ráno. Opět jsme tu, jak jsme včera slíbili. Takhle, ono nám jako nic moc nezbývalo. Je tu se mnou Wendy. Wendy, krásně dobré ráno i tobě.
1: Krásný dobrý ráno.
0: Wendy, jak by zněla tvoje nějaká jako motivační rada po ránu?
1: Běžte spát.
0: Jak bych se rád řídil. Bohužel my musíme udělat přesně pravý opak. A od toho je tady Morning Boost. Tady na fajnu. To znamená, že si řekneme nějaké ty důležité věci, ale samozřejmě budeme hrát nějaké ty písničky.
1: Třeba jako David Guetta, Sexy Bitch, nebo Clock Clock Doria.
0: Tak hezký ráno, jdeme na to. Morning Boost. Fajn. A pokud jste ráno vstali, nestihli si scrollnout TikTok a máte vyčerpaný dopamin, tady někdo, kdo to má stejně. Viktor Šín, jeho dopamin. Na fajnu.

0: rozhodně lepší ráno. David Guetta, Sex Beach, to je něco, co nám dohrává tady. Tady po ránu. Neskutečný slova.
1: Dámy a pánové, v tuhle chvíli tady máme dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Jakou bys Wendy zvolila dřív?
0: Tu špatnou.
1: Tu špatnou?
0: Mhm.
1: Tak jo. Dámy a pánové, je mi to líto. Český národ zasáhla velmi smutná zpráva, která zní,
0: že už nebude dobrá houbařská sezóna. Už nikdy nenazbíráte tolik hub jako před rokem, před rokem a před rokem.
1: Říkají odborníci. Tak jenom, ať to víte, případně pokud jste se chystali vyrazit na houby, je dost možný, že už žádný houby nenajdete. Teď tu dobrou?
0: Teď tu dobrou.
2: Dneska je Mezinárodní den slonů!
0: Neskutečný den. Já si myslím, že úplně jsem měla deprese z těch hřibů.
1: Že jo. A teď jako...
0: A teď je to úplně vyrovnané, teď je to dobré.
1: Konečně můžeš jako tý svojí prostě sousedce, která tě každý den štve, prostě popřát hezký den.
0: Aj.
1: Popřát jí hezký, jakože mezinárodní den.
0: Ať je to užije.
1: Ať to užije, ať to pořádně oslaví náležitě, no. Tak dámy a pánové, krásný ráno i vám. My pokračujeme dál. Před náma Kelly Tlaufich, Side Up. Jdem na to.

0: is falling down. Leonie, don't worry, krásně dobré. Středeční ráno s Fajnem, 19 minut po 6. hodině. Pokračujeme dál za chvilku na Fajnu.
1: Trošku country po ránu.
2: Juhu.
1: Hashtag DJ Coco. Curdy. Everything's alright.
0: Mě by hrozně zajímalo, jak se někdo pojmenuje Aztek, DJ Coco nebo Kurt D. To je fakt jako bezvadný. No, kdo se pojmenoval Dua Lipa, tak to je Dua Lipa. Věděli jste, že Dua Lipa se pravým jménem nejmenuje Dua Lipa?
1: Jak se jmenuje Dua Lipa?
0: To nevím.
1: Aha.
0: Vím, že to jenom není její pravý jméno. Za malou okamžiky song These Walls. To je důležitý. Tak hezký ráno, to je taky důležitý. A co je důležitý, tak to jsou tři random fakta. Za malou chvilku. Morning Boost.
3: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.
4: A zadny jsou tady.

0: tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: www.jisku.cz.
1: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matracezahubičku.cz.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: ráno. Dua Lipa, její This Walls tady na Fajnu a taky tři random fakta.
1: Random fakta.
2: V písni Já do lesa nepojedu, kde se zpívá sekera je za dva zlatý a topůrko za tolar, je nesmysl, protože dva zlatý v tehdejší době se rovná jednomu tolaru. A pak nemáme být v dospělosti zmatený, když jako malí posloucháme takovýhle nesmysly. Žití blízko jezera vás může udělat šťastnější. Samozřejmě do doby, než si pořídíte psa, který do něho v listopadu skočí, nebo v něm najdou mrtvolu. To platí hlavně pro orlík. A telefonát s mámou může snížit stres stejně jako jedno obětí. To nevím. Mě většinou, když volá mamka, tak za prvý vím, že to bude na půl hodiny, za druhý, jestli nepřijedu na chatu, a za třetí, že mi přišla pokuta. Nebojte, moje mamka to neslyší, je na chatě. Ale minimálně tenhle fakt dneska můžou někteří z nás aspoň ověřit. A nebo kupte chatu u jezera.

0: Lost Frequency Sonderling, jejich Crazy. Na fajnu. 4 minuty před 6:45. Dámy a pánové, za malý okamžik se tu uskuteční něco, co se tady uskutečňuje každý ráno. To, co se uskuteční, bude Song Fight. Můj song versus song, který vybere Wendy. A následně někdo z vás, kdo vybere, čí song stojí za to, popustit jako celý. Pokaždý takhle ráno se sázíme o to, kdo má lepší song. Následně, kdo prohraje, vždycky musí něco splnit. Takže uvidíme, kdo dneska bude něco muset splnit. Jen teda ještě nevíme, co bude muset někdo splnit.
1: Já bych se vsadila o stovku.
0: O stovku?
1: O stovku.
0: O peníze?
1: O stovku.
0: Ty jsi takhle gamblit? O stovku.
1: Ano.
0: Tak o 200.
1: Tak jo.
0: Tak jo. Takže celkově můžeš mít 400.
1: Jak vlastně celkově 200, můžeš 200. Mít?
0: Ale no, to je jedno, neřeš. To jsou moje myšlenkové pochody, že budeš, uvidíš, to je jedno, to je jedno. Takže 724634634, za malou okamžik buďte ready nám zavolat a případně někomu přihrát 200. Já se s váma když tak rozdělím, kdybyste řekli můj song, jo? Tak...
1: Ne, keca, nic by vám nedal.
0: Do té doby. Ale jo, dal.
1: Nedal.
0: Mark Ronson, Bruno Mars, jejich Uptown Funk za malou chvilku. A vy buďte ready nám zavolat. A rozhodnout, čí song nakonec dnes vítězí. Morning Boost.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Haló, to je mobilní servis?
4: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
4: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak, já jedu k vám.
4: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
11: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
15: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Mark Ronson, taky Bruno Mars, jejich Uptown Funk na Fajnu. Dámy a pánové, aktuální čas 6 hodin 54 minut. A nás čeká klasický ranní songfight. Můj song versus song, který vybrala Wendy. A někdo z vás, kdo vybere, čí song je dnes lepší a kdo si dnes odnese od toho druhého 200 korun českých. Ano, o to dneska hrajem. Velká věc.
1: Neskutečný.
0: No je o peníze, gamblíme takhle po ránu v rádu, to je šílený. Kdo to kdy viděl? Dobré ráno, kdo je na drátě, kdo se dovolal?
2: Krásné ráno, Jakub.
0: Čau, Kubo.
1: Ahoj, Kubo, jaké máš zatím ráno?
2: Pracovní.
0: Ty jsi volal včera, že jo?
2: Jistě.
0: Tak doufám, že dneska, včera jsi vybral Vengeance song, tak doufám, že dneska bude obráceně. Jo? Jsme domluvený?
2: Pokusíme se.
0: Tak jo. Tak jo, tak první možnost zní takto. Youngblood, taky Machine Gun Kelly a jejich Accent Like That. Co na to, Kuba?
2: Tím to
0: nevypadá špatně. Dobře. Okay. Uvidíme, co říkáš na možnost číslo 2.
1: Číslo 2, Pitch Bull na featu Chris Brown, International Love.
0: Kubo, je to na tobě.
2: Ta dvojka mi prostě si dělí.
0: Kubo! Ano! Kubo, ty už nevolej, jo.
1: Děkuju, Kubo.
0: Kubo.
1: Volej každý den.
0: Popomaž se ještě zítra zavolat.
2: Okay. Učím to, jo?
0: Dobře.
1: Věnujeme to někomu?
2: Hele, poraženýmu.
0: Díky. To je ještě lepší, hned se cítím líp.
1: Co si dneska za ty 200 koupím?
0: Ale Wendy, přestaň, jo. Přestaň.
2: Kubo, aspoň na kafe, Wendy.
0: Jo.
1: Ne, on si udělal tady v práci zadarmo.
0: Jak to, Kuba, ale žehlí, ne? Jak do to domluvat? Víte, Kubo, měj se krásně.
2: Aby ti to nebylo líto,
0: víš? Jsi hodnej, já si to vážím. Jsi hodnej. Děkuju. Měj se krásně, ať ti to dneska uteče. Tak čau.
1: Ahoj.
2: Díky, vám taky. Ahoj.
0: Tak jo, Wendy, gratuluju, no, tak jdeme na to. Pitbull, Chris Brown, International Love, tady na Fajnu. Morning

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnátek.cz. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
4: Venku dneska jasno až polojasno, bez dešťů až mírným větrem. No a nejvyšší denní teploty dneska 25 až 29 stupňů Celsia.
5: Fine. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
6: Slovensko řeší problém s novými kamerami na silnicích. Ministerstvo vnitra nařídilo jejich odstranění, protože existuje podezření, že pochází z Ruska. U zařízení se navíc nepodařilo dostatečně ověřit jejich původ a hlavně bezpečnost. Kamery tak musí ze silnic pryč, dokud se jejich původ pořádně neprověří. Drama na palubě letadla, který letělo do Indie. 630-letý pasažér se ve výšce přes 9 kilometrů pokusil otevřít nouzový východ a vyhrožoval cestujícím i posádce. Ta ho s pomocí jednoho z pasažérů spacifikovala a spoutala. Po přistání si muže převzala policie. Dnešní večer nabídne hned dva astronomické úkazy. Nejprve bude možný sledovat částečně zatmění slunce, které se znovu zopakuje až v roce 2075. A po západu slunce pak přijdou na řadu padající hvězdy. Mimo města mohou lidé zahlédnout až 60 meteorů za hodinu.
5: Fajn.

0: Krásné, dobré středeční ráno s Fajnem, se 7 hodinou a Morning Boostem. Nám tady sice nepadají meteority, ale za to nám tady padají do playlistu parádní songy, peckozní, fakt jako meteorický songy.
1: Jako třeba Miles Smith, Neil Horanick, Drive Safe, nebo teď už One Republic, Runaway.
0: No a za chvilku si řekneme, proč je důležitá výchova dětí. Možná si říkáte, jo, tak to snad jako všichni víme. No, podle toho, co tu máme za zprávu, tak ne. Hezký ráno.

0: Sombreho Back to Friends. Aktuální song, který dohrává na Fajnu ve 7:45. Pojďme se zeptat, jak důležitá je výchova dětí. Hodně. Představte si, že letíte na dovolenku, respektive teprve sedíte v letadle. Čekáte, až letadlo dostane povolení vzlétnout. Jenže o pár řad před vámi, jindy bych řekl sedí, ale v dnešním případě stojí malej kluk na sedačce a odmítá si sednout. Zuby nechty nechce prostě poslechnout a ani balíček Pokémonů ho nepřesvědčí. To zapříčiní to, že aerolinka celý let zruší. Respektive runway zavírala v nějaký čas, to dítě nechtělo poslechnout, takže to prostě prodloužilo tu dobu, takže nakonec prostě zavřeli runway a museli to zrušit. Kvůli neposlušnému dítěti. Na jednu stranu něco strašného, na druhou stranu to prostě nezbývalo nic jiného, než udělat tohle, no. Zase jako dobrý, že ta aerolinka nevystavila ty cestující tomu, že by 3 hodiny v kuse poslouchali brečícího kluka v letadle. Jo. Zase říkám, že mohli to udělat jednodušejc, mohli prostě vykázat toho kluka z letadla. Nejlépe teda ještě s rodičema.
1: Tak to je jasný potom.
0: Ale zní mi to jako reklama na kondomy. Tobě ne? Ale správně bychom se měli zlobit na ty rodiče, jo? Prostě si se...

0: Song o tom jednom vašem přechytralém kamarádovi, co ví úplně všechno. Tedy svým, jo, Mr. Know It All. Na fajnu, 19 minut po 7 hodině, za chvilku na fajnu.
1: Před námi pro lepší ráno. Calvin Harris, John Newman, jejich Blame. Pecka na roztančení. Pecka na lepší středu.
0: Ano, něco, co tady prostě nesmí chybět. Co tady rozhodně nesmí chybět, tak je Vertigo. Vertigo a Tiffany Harris. Song, který si dáme za malý okamžik. Song, který mě konkrétně a myslím, že i mojí kolegyni Wendy konkrétně dokáže opravdu probudit. Tak třeba to probudí i vás. My pokračujeme dál a za chvilku takový menší bizárek dne. Morning Boost.
2: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxus.

0: Letního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
3: Levels.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: HappySport.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Music.
13: Fine.

0: Calvin Harris, taky John Newman a ich Blame. Song, který aktuálně dohrál na Fajnu v 7:30, dámy a pánové, je tady dnešní Bizár dne.
1: Bizár dne.
2: Bizár dne. Fajn.
0: Žena nahlásila svého kluka na imigrační, protože zjistila, že jí podváděl. Deportovali ho. Tak evidentně nepodváděl jen ji, ale i stát, když neměl vyřízený vízum. Jasně z toho vyplývá, že pokud chcete podvádět, tak jen s vízem. Nikdy nesmíte nechat nikoho využít vaší slabiny, hold. V tomhle případě si ale myslíme, že si to ale týpek zasloužil. Sice teda nevíme, v čem ženu podváděl, jestli v prší, anebo si dal partičku s jinou ženou, ale zasloužil. Dámy a pánové, můj brácha teď žije nějaký čas už v Americe. A docela si říkám, že škoda, že on vízum vyřízený má. Docela se mi po něm stýská.
1: Morning Boost

0: Paula Young. Její Messi, její nepořádek. Tady na Fajnu, 3 minuty před 7:45, dámy a pánové, my naštěstí máme pořádek v tom, co tady budeme za chvilku hrát.
1: Před námi Lady Gaga, její Dead Dance.
0: Kromě toho, taky třeba kapela Giant Rooks. A jejich Want It Back. Tohle nás bude doprovázet za malou chvilku. Ať už jedete z práce nebo do práce, nebo kamkoliv jinam. Tohle tady bude. Tak hezký ráno. Morning Boost.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
11: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
10: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
11: Chevrolet Corvette,
10: Camaro Bumblebee,
11: Ford Mustang GT,
10: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
11: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
10: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
11: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
15: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
14: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
16: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
17: Back to the hits.

Giant Rook, Shake, Want It Back. Krásné, dobré středeční ráno s Fajnem. Tohle to je bizarné. Další. A já si říkám, ach jo, proč si v tomhletom našem krásném světě nemůžeme prostě o něco víc pomáhat? Všichni tak nějak jako známe toho týpka, co založil Facebook, Marka Zuckerberga, nebo Zuckerberga, prostě tohohle týpka, jo. A všichni tak nějak víme, že tenhle týpek má pochopitelně hodně peněz. Tolik peněz, že má svoji soukromou jachtu, ale už asi nemá dostatek peněz na to, aby pomohl jiné lodi na moři, když jako uvízne. Ano, to se opravdu stalo. Mark odmítl pomoct jisté lodi, když šel kolem, jako první. Prostě to valil dál. Mezitím uvízlá loď někde takhle na moři. Hele, říkám si, že to leccos vysvětluje, když šéf nejde příkladem. Nemůžeme se pak jako divit a čekat, že podpora Facebooku se bude chovat jinak, jo? Jinak já chci pozdravit toho jednoho člověka, co mi tak před 5 lety ukradl účet a rozeslal celý mojí rodině gay porno, jo? To vám říkám, to bylo něco. To bylo vysvětlování. No teď jsem to podle mě nevysvětlil. Podpora Facebooku řekla, že to vyšetřej a že to prověřej. A podle mě to prověřovali tak dlouho, až na mě zapomněli. Stejně jako Mark zapomněl pomoc téhle uvízlé lodi.

Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: za 49,90 a Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.

0: Dnes většinu dne jasno až polojasno, bez dešťů, no a s mírným větrem. Nejvyšší denní teploty dneska 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
0: Orlická přehrada má kvůli extrémnímu suchu kriticky málo vody. Hladina klesla už zhruba o 11 metrů a přítok je nejnižší za posledních 44 let. Pokud bude sucho pokračovat, můžou přijít i nouzová opatření. Fanoušci Harryho Pottera uspěli v boji za hrob skřítka Dobbyho. Kvůli jeho památníku na velšské pláži firma změnila trasu podmorského kabelu mezi Británií a Irskem. Spotify zavádí nový štítek, jmenuje se AI Persona pro interprety vytvořené umělou inteligencí. Označení může přidat samotný tvůrce nebo přímo Spotify, pokud AI odhalí.
1: Fajn.
2: Pozor si dejte v Praze v ulici Ocelková, tady je srážka autobusu a osobního automobilu. Dále pozor v Praze v ulici Podzámčí, tady je pro změnu dva osobáky v sobě. A velký špatný hlásí taky D1 na 28. kilometru ve směru na Prahu, tedy neprůjezdný levý jízdní pruh. Tolik dopravě, teď už Morning Boost.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz

0: Krásné dobré ráno s Fajnem a s 8 hodinou pokračuje Morning Boost. S váma Fiki, taky Wendy a já se Wendy musím zeptat, kdybys měla být jako, kdybys dneska měla jako předpovídat budoucnost, měla bys si se zahrát jakoby na babu Vangu, jak bys jako typovala, že bude vypadat dnešní den?
1: Skvěle, protože polovina pracovního týdne je za náma.
0: Krása. Já to mi hned zlepšou náladu. Ještě si tě tady máme. Dámy a pánové, pokračujeme dál. S tímhletím krásným moudrem pokračujeme a hlavně s nějakýma těma songama před náma Alex Warren nebo Nico Santos. Jdem na to.

0: Malcolm Todd, jeho Earrings na fajnu, 12 minut po 8 hodině. Krásné, dobré ráno.
1: Zase přišla úžasná studie. Nejlepší je, když to začíná tím, že generace Z, jo. Mě už vlastně jenom jako, mě už přijde líto jenom, že čtu o naší generaci. Víš, že nikdy nevidím nic na mileniály nebo na generaci Alfa, která má teď 15 let, jinak a, by the way už.
0: Ale ty už jsou totiž prostudovaný, skrz naskrz.
1: No nic, hele, tato studie píše, že 68%.
0: 68?
1: Jsem si jistá, je to 68% generace Z by raději doma hrálo videohry, než aby šli s kamarády ven a nebo na rande.
0: Čím to bude? Asi tím, že s kamarádama většinou ty hry hraješ.
1: No, jsme jakoby doma.
0: Jakoby.
1: Jaký mileniál to asi dělal? Ne, jako nebudeme vám kecat, no. S těma kamarádama, se kterými bychom šli ven, si právě tu hru zahrajeme online.
0: Přesně, a i jako třeba randíme jako přes ty hry, že to vezmeš jako dvě mouchy jednou ranou.
1: Tak jsou takový ty hry pro dva jenom.
0: Jo, jako dává to smysl. Víš co, ušetříš prostě kroky.
1: Hele, jako příště nám řekněte, až budete chtít dělat nějakou studii, my vám ušetříme peníze.
0: Přesně, my vám to vysvětlíme.

0: Alok, taky Bebe Rexha, Deep in Your Love. Takhle při středě na fajnu. Pokračujeme dál při středě na fajnu za chvilku.
1: Je důležitý si říct, že někdy ten život je fakt hezký. Proto před námi Fastboy, jeho Beautiful Life.
0: Tak je důležitý si říct, že občas ten život je doslova golden.
1: Se směješ sám sobě za to, co jsi řekl, že jo?
0: Jo, jo. Až já se stydím, nevím, jestli to přijde vtipný, jedno z toho. Hunter X, K-pop, Demon Hunters a jich Golden. Oh, tak teď jsme se vyrovnali, teď jsme vyrovnali. Morning Boost.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: www.seznam.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo@elektro.cz.
5: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
6: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
5: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
6: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
5: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Kafí. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.

0: Huntrix, K-pop Demon Hunters. Ich Golden, tady na Fajnu, půl devátý aktuální čas. A jistá česká ikona dnes slaví narozeniny. Pokud jste i vy česká ikona, tak nám pojďte zavolat 724634634. Budeme potřebovat totiž takovou menší pomoc. S něčím. Takže pojďte zavolat a já mezi tím prozradím, kdo slaví narozeniny.
1: Jestli vám to teda už nedošlo.
0: Třeba ne. Pokud vám to nedošlo, tak Eva Farná slaví 33. narozky. 33? Mhm. A já myslel tak 25. Doufám, že to poslouchá.
1: Jsi tady lik, přesně.
0: Dámy a pánové, pojďte nám zavolat, potřebujeme totiž, abyste vybrali následně song od Evy, který si tady pustíme k jim narozeninám, až jsme tak jako dooslavili. Wendy, od kolika let posloucháš Evu Farnou?
1: Já nevím, prostě ji tak znám jako od malička, to se nedá říct úplně do jak.
0: Jakože, tak bych to tak nějak jako viděl. Hele, nikdo nevolá, tak já vím, že ty jsi velká faninka, tak možná nechám tebe, abys to rozhodla nakonec, konec konců. Možná to bude nakonec tak nejlepší. Hele, někdo volá, tak máš smůlu. Nebude to nejlepší. Dobré ráno, kdo na drátě?
2: Dobrý ráno, Paris.
0: Jitka?
2: Ano, Jitka.
1: Jo, dobrý, super. Ahoj, jak se máš? Jaké máš ráno?
2: Já mám příjemný ráno. Máš... Jdu do Prahy si nakupovat, je krásně.
1: Nakupu. Jo, takhle se někdo má.
0: Ty máš dneska taky narozky?
2: Ne,
0: jen tak jdeš nakupovat.
1: A můžeme jít nakupovat s tebou teda, ale samozřejmě to platí tak, že platíš ty.
2: No to ne.
0: Máš smůlu, Wendy. No tak jo, hele, tak teď potřebujeme od tebe, abys nám poradila, jaký song tady máme pustit od tebe, dobře?
2: Já bych pustila Perpetuum Mobile.
0: Počkej, ty jsi mě předběhla. Já tady mám takový tři možnosti a ty musíš vybrat jednu z nich, dobře? A ty, Perpetuum Mobile, no tak jo, Perpetuum Mobile, tak počkej, tak já ti to pustím a třeba tě přesvědčím a když ne, tak dáme Perpetuum Mobile, dobře?
2: Dobře.
1: To nedovolím, vím, že...
0: My chceš říct, že už máš tohle jako oposlouchaný?
2: Co? Jako ne, ale ta je moc taková svížná a po ránu ještě se člověk potřebuje trošku rozkoukat.
0: A co třeba jako tak po ránu jako jít na ostří nože? To taky ne?
2: To je furt stejný.
0: Hele, prosím tě, neříkej mi, co se má stát, jo. Neříkej, co má se stát, my půjdeme se dál, ztracená se strach. Tak doufám, že se nestratíš po cestě do Prahy. Perpetuum Mobile, jo? Říkáš.
2: No, já bych dala to, no.
1: OK. Chceš to někomu věnovat, tu Perpetuum Mobile?
2: Ne, není třeba, nebo posluchačům, ty, co mají rádi Evu Farnou.
0: Není třeba.
1: OK, my to zase naopak posíláme tobě, užij si nákupy, nakup všechno, co potřebuješ. Už máš seznam, nebo nemáš seznam, jedeš prostě na nákupy jen tak?
2: Já jedu pro nějaký šaty, takže
1: uvidíme. OK.
0: Tak jo, tak se měj krásně a posíláme Evu Farnou. Tak čau.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: A Evě samozřejmě všechno nejlepší k narožkám.

0: Zara Larsson, její vyletněný song Clash Life, tady na Fajnu. 8:45 aktuální čas, songy v playlistu ready.
1: Ready je třeba takový Dracula od Tame Impala a Jenny.
0: Ready je taky takový Mike Posner. A jeho Cukupilin Biza.
2: Jsem zarepoval.
1: Dobrý.
2: Vůbec jsem to netrénoval dvě hodiny.
1: Dej to ještě jednou.
0: A Cukupilin Biza.
1: Oh my.
0: Oh, hustý, ne. Zkus to teď. Dělej.
1: A Cukupilin Biza. Já jsem za ně neřekla, no to je jedno, ale.
2: Mám to lepší.
1: No jo, prosím tě.
2: Aspoň něco. Aspoň něco, nech mi to, už nic jinýho.
0: Tak tyhle songy za malý okamžik. Hezký ráno, pokračujem dál. Morning Boost. Fajn.
3: Haló, to je mobilní servis?
4: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
4: Ano. Všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak já jedu k vám.
4: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
10: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
11: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
12: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: My name is Somber.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.
17: Right, babe.

0: Mike Posner, jeho Atkplin Biza na Fajnu. Chvilinku před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. Morning Boost je pro dnešek u konce a já se ptám, Wendy, co se ti líbilo nejvíce?
1: To, jak jsi řekl tenhle název, řekneš to ještě jednou?
0: Atkplin Biza?
1: Oh my god.
0: Myslíš?
1: Velmi super.
0: Kámo, trénoval jsem to.
1: Nejlepší za celý vysílání.
0: To asi moc dobrý vysílání nebylo.
1: Co pak aj, chceš to přečíst
0: zkus
1: taky?
0: Zkus to taky, zkus to taky.
2: I took a pill Ibiza.
0: Kámo, já jsem absolutní goat tady toho názvu.
1: Já doufám, že v Music Boostu to hrát nebudem.
0: Tak uvidíme, co bude hrát Music Boostu. Konec konců už od 9 hodin se o tom můžeme přesvědčit. My se loučíme a zase zítra. O čestí. Čekis.
1: Čau.
3: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
4: Vždycky hot, vždycky morning.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
6: Matracezahubičku.cz.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Dobré ráno, v rychlosti mrkneme ještě na oblohu. Dneska celý den většinou jasno, no a nejvyšší teploty 25, maximálně 29 stupňů Celsia, na severu 22 a na horách kolem 17. A vítr, ten by měl být slabý. No vidíte, hezký den.
11: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept, chytře vymyšleno pro život.
15: Jsme online.
16: Jsme na DAB+.
15: Jsme v aplikaci Radia.cz.
10: Máme přesně minutu po 9. hodině, no a jako vždycky začínáme s Míšou.
17: Maďarsko má nového prezidenta. Parlament v tajném hlasování zvolil Andrése Baku, bývalého šéfa nejvyššího soudu. Získal 140 hlasů ze 146. Jeho zvolení přichází po výrazných politických změnách v zemi. Opozice hlasování bojkotovala, ale bojkot se nepovedl. Donald Trump měl po summitu NATO zažít hodně netradiční odjezd. Podle médií se kvůli obavám z iránského útoku ukryl v kontejneru na jídlo a tajně opustil letiště. Místo prezidentského letadla pak odletěl vojenským speciálem. Po 16 letech se vrací Camp Rock. Demi Lovato si znovu zahraje Michi Torresovou a u filmu působí jako výkonná producentka. Ve třetím díle se objeví taky celá skupina Jonas Brothers. To znamená, že se máme na co těšit.
15: Music Boost.

Dobré ráno, dobrý den, z devátou startujeme společný dopoledne, ano, má nějaký jméno, jmenuje se Music Boost, na za mikrofonem je Andra. Vy jste jako vždycky dobrovolně u toho, no a pojďme tu středu nějak prostě zvládnout. Je to prý neméně oblíbený den, pojďme to třeba vyvrátit, pojďme si říct, ne, středa je fakt dobrá. Startujeme Give Me Five, 5 songů na dopolední rozjezd, Ed Sheeran, taky třeba David Guetta, anebo právě teď Eva Farna, která mimochodem dneska slaví narozeniny. Music Boost. Tohle je její Perpetuum mobile. Tak všechno nejlepší a hezký dopo.

Azizam Ed Sheeran, který nám právě teď uzavírá dnešní Gimme 5, 5 songů na rozjezd. Dáváte si dnešní středeční dopoledne na fajnou. No a já vám řeknu, co se dneska děje. Pojďme si říct, že dneska se děje tak maximálně 5 důležitých věcí, jo. Jedna z nich je, že svátek mají dneska Klárky. Prosím vás, je to dost častý jméno, tak vám to radši říkám, protože je velká pravděpodobnost, že některou znáte, tak pojďme na to prosím nezapomenout. Ta druhá zajímavost je, že je dneska den slonů. Dobře, tak tohle není úplně zajímavý, ale pojď, no prostě jsem asi měla potřebu vám to říct, sloni prý přináší štěstí, nebo co. Ta třetí zajímavost je ta, že Eva Farná dneska slaví narozeniny. Vím, že jsme jen pro mě stvořen, prostě tenhle boží český talent, tenhle boží hlas, tahle boží žena. Má dneska prostě asi dobrou náladu, protože má narozeniny. Každý, kdo má narozeniny, má prostě dobrý den. To znamená, my přejeme všechno nejlepší. Ale teď zpátky k těm zajímavostem. Čtvrtá zajímavost je, že dneska je to přesně 13 let od vydání tohodle songu. Aplaus od Lady Gagy. Mamma mia, ono už je to 13 let, to je dost zajímavý. No a asi si říkáte, že nám chybí ještě jedna, pátá zajímavost. Tu já zatím nemám, ale právě proto jsem si říkala, že jsme otevřený k tomu dneska ještě jednu zajímavost prožít, zažít, vidět, slyšet, číst o ní, to je úplně jedno. Ale necháme si trošku prostoru pro tu jednu. Jo? Na fajnu. Are you ready for this?

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic. Prodigy.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Hey, I'm Gracie Abrams.
4: It's Olivia Rodrigo.
5: Please make some noise.
6: My name is Somber.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn. Vždycky hot?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
11: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
10: Více na světrovnátek.cz.
12: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
14: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe, Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
16: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
17: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
19: Vyslev se na to, Franto!
20: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
21: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma.

0: teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Tim Berg alias Avicii, jeho Chic Bad Romance. 3:30 na Fajnu. Tak asi všichni známe klasickou noční směnu mozku, ne? Takovej ten stav, kdy večer sedíme na gauči a začneme online nakupovat úplně spontánně. Objednáme si různý koníčky, procedury, jo, a při nejhorším začneme mít chuť a velkou potřebu začít psát lidem, kterým bychom psát neměli. Ex-partnerům, potenciálním milencům, jo, a pak ráno si říkáme ťuk ťuk na hlavu, co jsme to zase provedli. Ta asi si jako shodem na tom, že večer najednou ten mozek jako přepne takový zvláštní jakoby režim a začne mít potřebu dělat divný jakoby věci. A ono je to opravdu potvrzený. Večer jsme prej jakoby tak unavený, že ten mozek prostě se tak do něčeho prostě, já nevím, přepne, je to moc složitý na vysvětlení, a prostě schopnost racionálně vyhodnocovat situace odchází. Prostě spát o něco dřív, zatímco my prostě na tom gauči sedíme a děláme fatální chyby svého života. A podléháme emocím. To znamená, prosím vás, jestli tohle taky zažíváte, nebojte se prostě si přiznat, že je to úplně normální, neťukejte si na hlavu, prostě jsme lidi, lidi dělají chyby a hlavně ty chyby dělají na gauči po 11. hodině. Takže možná, jestli ty chyby dělat nechcete, choďte spát do 10, rychle usněte, vypínejte večer telefon a prostě nikomu psát nebudete.

0: Dáváte si dnešní Music Boost na fajnou ve 9:45. Dohrává Sombr jeho Homewrecker. Máme všichni dobrou náladu a jestli ne, pojďme si to aspoň myslet. A pojďme si pouštět dobrý songy. To totiž umíme, to dokážem. Ta dobrá nálada, to je pak jako náročnější, ale myslím si, že všichni se o ní jako dokážeme postarat. Za chvilku, Zara Larsson, taky Pink Panthers z jejich Stateside. Yeah, na tohle se mega těším. Dua Lipa, Da Baby, Levitating. To je prostě dobrý. Hele, zase z toho mám úplně tak dobrý pocit, že si myslím, že se prostě za chvilku všichni musíme mít fajn. A jestli ne, přidejte k tomu kafe a ono to vyjde. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge, překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů, 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery, vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
11: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
10: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
11: Chevrolet Corvette,
10: Camaro Bumblebee,
11: Ford Mustang GT,
10: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
11: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
10: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
11: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.

Jako řekla bych, že je to velký nářez, co? Baby Rexa. Tohle je dnešní Music Boost, tohle je dnešní fajn. Já jsem se rozhodla, že vám dneska řeknu takový recept na štěstí. Lidé, kteří žijí blízko vody, jsou podle výzkumu spokojenější a mají lepší psychickou pohodu než my, kteří žijeme prostě ve vnitrozemí. To je takový jako zjištění, který možná si říkáte, že dává smysl. Ano, voda, ten potůček, slyšíte prostě to šumění, uklidňuje to. Jo, prý nezáleží na tom, kolik je vám let, jaký máte prostě pohlaví, jaký máte příjem, jaký máte životní zkušenosti. Prostě tam, kde je voda, tam se cítíte dobře. Ale já tomu nerozumím. Já mám vodu doma jenom v kohoutku, jo? A i tak si připadám, jako že jsem vlastně spokojená, ale asi ne. Asi nás to prostě nabádá k tomu zpomalit prostě tep, snižovat stres pomocí právě nějakého vodního toku. Řeky, rybníku, moře, bazénu. Nevím, co všechno ještě obsahuje vodu. Zkrátka tam, kde je voda, tam je taky šťastný život. Takže jestli máte nějaký problém prostě teď ve svém životě, asi vám chybí voda. Posloucháš. Poslední song téhle hodinky Sigala. Reptide. Tak hezký dopo.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: ještě tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
4: Nový treky.

0: Dneska další krásný den, celý den většinou jasno, no nejvyšší teploty 25, maximálně 29 stupňů Celsia.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: Slovensko řeší problém s novými kamerami na silnicích. Ministerstvo vnitra nařídilo jejich odstranění, protože existuje podezření, že pochází z Ruska. U zařízení se navíc nepodařilo dostatečně ověřit jejich původ a hlavně bezpečnost. Kamery tak musí ze silnic pryč, dokud se jejich původ pořádně neprověří. Drama na palubě letadla, který letělo do Indie. 630-letý pasažér se ve výšce přes 9 kilometrů pokusil otevřít nouzový východ a vyhrožoval cestujícím i posádce. Ta ho s pomocí jednoho z pasažérů spacifikovala a spoutala. Po přistání si muže převzala policie. Dnešní večer nabídne hned dva astronomické úkazy. Nejprve bude možný sledovat částečně zatmění slunce, které se znovu zopakuje až v roce 2075. A po západu slunce pak přijdou na řadu padající hvězdy. Mimo města mohou lidé zahlédnout až 60 meteorů za hodinu.
1: Fajn.
0: Bourou se v ulici Střelecká v Hradci Králové, tak opatrně, stejně jako nehoda hlášena v ulici Prokopa Holého v Děčíně. No a kde se taky zdržíte, tak je Praha, ulice Wilsonova, směr Pankrác, tam je kvůli nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
1: Music Boost. Music Boost.
4: Music Boost.
1: Andrea Kautzka.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Fine.
0: Krátce po 10. hodině startujeme další skvělý Music Boost, skvělý playlist a taky dvě žhavý témata. Za prvý, ano, lubrika jako každý všední den a taky probereme takový deja vu. Něco, co všichni známe, ale málo kdo to dokáže popsat.
1: Music Boost.
0: Mamma mia, to je pecka. Dámy a pánové, Michael Jackson. No, to nám to dopoledne v té práci utíká, co?

a přitom ji vůbec neznáme. Je to prostě chyba v hlavě, jo? Často tenhle stav zažijete, když jste unavený nebo nevyspalý, protože ten mozek je prostě unavený, takže si tyhle chyby prostě tak jako, prostě si tu realitu trošku plete. Takže déjà vu není jako náš pocit, ale to je prostě chyba. A to je důležitý si uvědomit. Prosím vás, pak jsou taky situace, které vypadají jako déjà vu, ale nejsou déjà vu, jo? Pokud jste třeba zažili toxický vztah s nějakým toxickým ex a randíte teď s jiným toxickým člověkem, tak si můžete říct a můžete jako mít ten pocit, počkat, tenhle pocit už znám. Ale tak to není déjà vu. To je jenom vůl. Posloucháš Fajn.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Jdete místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
2: Že nic neřešíš.
1: Přesně.
2: Proto jsme vybrali Auto ESA.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

0: A vzhledem k tomu, že máme po půl jedenáctý, tak co? No co? Co jinýho než?
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Podle sexuálního průzkumu až 80% žen přiznává, že miluje své hračky. A zbylých 20 si právě jednu objedná.

0: Depp, David Guetta, Milky, Just the Way You Are. Tohle je středeční dopoledne, který doufám, že si společně s Fajnem užíváte. Prosím vás, za chvilku budeme probírat letní lásky. 724634634. Jestli mě slyší někdo, kdo takovou tu letošní letní lásku zrovna zažívá, dejte mi vědět váš příběh, jo? Možná se mi to bude hodit. Stejně jako se nám hodí za chvilku Need Your Love, Song of the One Republic. A samozřejmě i další songy, Weekend, taky Eva Farna a spousta dalšího. Tak leďte fajn. Music Boost.
1: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Latin Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Size Up, to je Khalid v éteru Fajn Rádia, krátce před 11. No léto, slunce a hlavně špatná rozhodnutí. Říká se, že bychom si měli dávat pozor na letní lásky, protože letní románky mají úplně všechno, co potřebujeme k tomu, abychom na chvilku ztratili hlavu. Slunce, festivaly, teplo, pár drinků a hlavně minimum reality. Ten druhej nám vždycky v létě jako přijde dokonale, jo? Nevadí nám jeho divný návyky, protože je přece léto. Neřešíme budoucnost, protože uvidíme se až po prázdninách. Prostě to léto rovná se tak trošku takový romantický lážo a plážo, ono nějak bude, ono se to nějak zařídí, no, jenže tudle nudle, že jo. Odborníci teda vztahu varují, že letní chemie je dobrá věc, ale je fajn taky zjistit, jestli funguje i bez koktejlu.
1: Jo, bude to bolet.
2: Ale bude to znít skvěle.
1: Music Boost.
2: Fajn.

0: Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
6: Matracezahubičku.cz.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.

0: Prahické léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Dneska ty teploty vypadají na 25, maximálně 29 stupňů Celsia a celou dobu většinou jasno.
2: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Orlická přehrada má kvůli extrémnímu suchu kriticky málo vody. Hladina klesla už zhruba o 11 metrů a přítok je nejnižší za posledních 44 let. Pokud bude sucho pokračovat, můžou přijít i nouzová opatření. Fanoušci Harryho Pottera uspěli v boji za hrob skřítka Dobbyho. Kvůli jeho památníku na velšské pláži firma změnila trasu podmorského kabelu mezi Británií a Irskem. Spotify zavádí nový štítek, jmenuje se AI Persona, pro interprety vytvořené umělou inteligencí. Označení může přidat samotný tvůrce nebo přímo Spotify, pokud AI odhalí.
2: Fine. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1. Fine.
1: Dneska budou padat persejdy, taky bude zatmění slunce a taky bude otevřený manifestační pole. Sakra lidi, moc EZO věcí na jeden den. Uděláme si s 11. v tom pořádek. Tak leďte fajn.
2: Music Boost.
1: Tohle už si já, taky Kendrick Lamar.

Joeyho End of Beginning, tohle je dnešní středeční Music Boost na Fajnu. No a já jsem slíbila, že si v té ezoterice dnešní uděláme trošku nějaký přehled. Dneska se toho totiž děje strašně moc, ale vlastně nic. Jo? Já vám řeknu, co máte nebo nemáte dělat. Dneska padají nějaký persejdy, jo? To znamená, dneska si prostě dejte vínko, pivísko, jděte na balkon, jestli nemáte balkon, tak jděte ven, koukejte na oblohu a čekejte, až to bude padat. Až to bude padat, tak si řekněte, haha, padá hvězda, něco si pojďme přát, něco si přejte. To je celý, jo? Jestli to dneska nestihnete, tak nevadí, stihnete to za dalších 50 let. Úplná pohoda. Jestli tak počítáte a víte, že už to za 50 nedáte, tak to zkuste stihnout, prosím vás, dneska je to důležitý. Taky dneska je zatmění slunce. Jo, prostě slunce bude prostě klasika, furt stejný, akorát prostě bude trošku na obloze vypadat jinak. Říká se, že si dneska máte správně něco přát. Jenže si právě nesmíte nic přát. A je to opravdu hodně důležitý. Dneska se nesmí vizualizovat, dneska se nesmí manifestovat, dneska se nesmí dělat žádný velký rozhodnutí ani změna ve svém životě. Pojďme se na to prostě vykašlat, jako kdyby byl úplně normální, obyčejný den. Jenom budou prostě padat hvězdy, bude zatmění slunce a to je celý. Jo, pojďme tu ezoteriku dneska nebrat tolik vážně a pojďme si jenom prostě užít ty hvězdičky. Mimochodem, doufám, že jste si sehnali ty speciální brýle na zatmění slunce. Prej se na to teď čekají všude fronty a ten, kdo je nemá, tak to vlastně neuvidí. Takže doufám, že máte svoje brýle, jestli ne, tak si puste něco dobrýho, nějaký film.

0: oblíbený Luis Capaldiho Survive. Právě dohrál na Fajnu v dnešním dopolední. Prosím vás, já jsem nelhala s těma brýlema, jo? Česko se na zatmění slunce připravuje tím, že jsou vyprodaný všude e-shopy prostě těma speciálníma nějakýma tmavýma brýlema, díky kterým to právě vidíte. A dokonce v Praze před planetáriem je obrovská dlouhá fronta. Takže prosím vás, jestli ty brýle nemáte, tak je mít prostě nebudete. Takže už se na to pojďte vykašlat a nestojte někde fronty. Za chvilku Olivia Rodrigo, její Drop Dead. No a abychom to taky trošku rozproudili. Jeden z nejúspěšnějších současných DJů světa, Sub Focus, jeho Elevate. Tak si trošku zadupeme, je středa. Můžem, ne?
1: Svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.

0: www.autojarov.cz.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Atención, señoras y señores!
9: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
8: Yeso!
9: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
8: La Tropical!
10: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
11: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
12: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
13: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
14: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

Nice to meet you, tohle byl Mal Smith na Fajnu. No a dneska slaví zase nějaký song narozeniny. Dneska je to 13 let od aplauzu od Lady Gagy. Je to prosím vás song, který napsala kvůli tomu, aby vyjádřila vlastně ten důvod, proč jako vydává songy, proč je zpěvačkou. Zpívá tam něco o tom, jako že aplauz, ten potlesk od těch lidí, to je ta energie, kterou ona vlastně potřebuje k tomu, aby byla tím, kým je. Jo, tak si to pojďme připomenout. Tohle je už 13 let, tak všechno nejlepší.

0: Vertigo, tohle je Tiffany Arish na fajnu. Za chvilku taková menší ochutnávka. Skvělej, originální, úžasný hlas, který můžete live slyšet 20. března v Praze. Lístky pořád jsou Teddy Swims. Tohle je konkrétně jeho Lose Control. Ale těch songů má samozřejmě mraky. Tak jestli máte zájem, tak mrkněte pořád na Ticket Portal, no a vidíme se tam. A teď zatím jenom dopolední. Music Boost.
1: Fajn. Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano. Všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak já jedu k vám.
2: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
9: Potřebujete dětské kolo?
10: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
9: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
10: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
9: Raskal
10: a Bíny.
9: A teď navíc se slevou 30%.
10: Happysport.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
14: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
15: No jo, a zas to musím řešit já.
16: Tak příště domo.
17: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
18: My name is Somber.
19: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
8: Back to the hits.
11: Right, babe.
13: Fine.

0: Rodgers, také Tela, Damiano Dave, Tech, Talk to Me. Středeční Music Boost, ve kterém máme teď nový štítek. Prosím vás, ne my, ale Spotify bude mít nový štítek. To, že jsou některé songy nebo umělci generovaný AI, to už asi víme. Někdy to ale není fakt jako poznat úplně na první dobrou, někdy je to jako doslova matoucí. A možná pak třeba si oblíbíte nějakého zpěváka, máte pocit, že prostě je to někde normálně žijící osoba a jednou doufáte, že se dostanete na jeho koncert a pak zjistíte, že je to robot, takže koncert asi mít nebude. I když, hele, nikdy neříkejte, nikdy třeba v budoucnosti koncertu budou mít i třeba AI zpěváci svůj vlastní show. Uvidíme. Každopádně teď všechno, co na Spotify je generovaný umělou inteligencí, tak dostává razítko, dostává svůj vlastní štítek, aby jsme právě věděli, na čem vždycky jsme. To znamená, jestli teď budete trošku z nějakého důvodu prostě překvapený, že říkáte té vaší aplikaci wow, co to je, to neznám. Tak je to prostě AI. To je celý.
1: Fajn. Tohle je fajn.

0: Hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
5: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
6: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
7: Dneska na obloze jasno, no a nejvyšší teploty 25, maximálně 29 stupňů Celsia a na horách kolem 17.
8: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online. Online.
12: Jsme na DAB+. Plus. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
13: Slovensko řeší problém s novými kamerami na silnicích. Ministerstvo vnitra nařídilo jejich odstranění, protože existuje podezření, že pochází z Ruska. U zařízení se navíc nepodařilo dostatečně ověřit jejich původ a hlavně bezpečnost. Kamery tak musí ze silnic pryč, dokud se jejich původ pořádně neprověří. Drama na palubě letadla, který letělo do Indie. 630-letý pasažér se ve výšce přes 9 kilometrů pokusil otevřít nouzový východ a vyhrožoval cestujícím i posádce. Ta ho s pomocí jednoho z pasažérů spacifikovala a spoutala. Po přistání si muže převzala policie. Dnešní večer nabídne hned dva astronomické úkazy. Nejprve bude možný sledovat částečné zatmění slunce, které se znovu zopakuje až v roce 2075. A po západu slunce pak přijdou na řadu padající hvězdy. Mimo města mohou lidé zahlédnout až 60 meteorů za hodinu.
1: Fajn.
0: Music Boost.
14: Music Boost. Music Boost.
0: Andrea Kautzka.
14: 5, 4, 3, 2, 1.
7: Dnešní středeční dopoledne jsme zvládli levou zadní, tak pojďme to odpoledne dát pravou přední. Pojďme si to s Fajnem sakra užít.
1: Music Boost.

na fajnu při odpolední dohrál Malcolm Tut. No a my se trošku přesuneme na vašeho nejoblíbenějšího interpreta. Představte si, že jdete na jeho koncert. Prostě já nevím, koho milujete, koho prostě posloucháte, tak to si představte. A taky to si představte, jak tam stojíte. A ten interpret vám dá dárek za to, že vlastně na ten koncert jdete. Tohle teď provozuje Harry Styles. Já si myslím, že je to jako mega dobrá věc. Teď byl v Mexiku a rozdával svým fanouškům churros. Takový ten boží sladký pokrm, asi všichni známe, ne? Takový ty skořicový tyčky. Prostě každý, kdo přišel na ten koncert, tak dostal churros do ruky. Prostě bomba. Harry to zaplatí, vy si ho pak ještě poslechnete. Dokonce, když byl teď, měl koncert v Amsterdamu, tak tam už každý fanoušek dostal jakoby kafe. Jo, takže v každém městě rozdává jiný dárečky, vždycky se to snaží jako přizpůsobit tomu městu. Já si myslím, že kdyby byl Harry v Praze, tak asi každý dostane pivo. A to by nebylo vůbec špatný. 724634634. Co byste si přáli, aby váš oblíbený interpret vám dal dárek za to, že prostě jdete na ten koncert? Jo, někdo by možná řekl telefon, možná nějaký dražší věci, ale pojďme se podívat třeba na ty maličkosti. Kafe, pivo, pizzu, prostě něco, co by vám ten koncert fakt zpříjemnilo. Co by to bylo? Tohle je fajn.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
10: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
12: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
13: Vyslev se na to, Franto!
14: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
15: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
16: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Dáváte si dnešní Music Boost. 4 minutky po půl jedný odpoledne na fajnu. Justin Bieber, Cold Water. No a jestli jste dneska nestihli lubriku, tak nezoufejte. Dáme si ji znovu.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Podle novýho českého sexuálního průzkumu 80% žen přiznává, že miluje své erotické hračky. A zbylých 20 si právě jednu objednává.
2: Hi, I'm Shakira. What up, it's Burna Boy.

0: Be Mine, tohle je skvělej kamarád, který nám dohrává na fajnu ve 3:15 odpoledne. Doufám, že si dnešní odpoledne užíváte hezky po svým. A my už se blížíme do finále. Leony, její Don't Worry. Jeden z posledních songů dnešního Music Boostu. A protože vždycky jeden song, poslední song někomu věnujeme, tak jsem se dneska rozhodla věnovat Beluke, její I love it, I love it, I love it, někomu, kdo ve své práci dělá něco navíc. My jsme před chvilkou řešili Harryho Stárose, který na svých koncertech dává fanouškům churros nebo kafe zadarmo, něco vždycky nějakou přidanou hodnotu. Dokonce přišla SMS-ka do studia, že nějaká kapela dělá už roky to, že dává panáky svým fanouškům během koncertu. Panáky tekly konkrétně. A to je taková ta záležitost, že někdo pro vás dělá něco a nemusí to dělat, něco navíc. Já třeba svým kolegům dělám navíc to, že říkám každý den vtipy. Já vím, že je to věc, kterou asi by oni popsali trošku jinak, asi by neřekli, že je to humor, nikdo se tomu nesměje, ale taky bych to nemusela dělat, no. Takže za chvilku tenhle song pro vás, pro všechny, kteří nechodíte do práce jenom vykonávat konkrétní tu činnost, ale děláte ještě něco navíc, třeba kafe. Music Boost. Music Boost.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
7: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
12: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
13: It's Bruno Mars.
14: I'm Lil Creepy.
15: It's Sabrina Carpenter.
16: Music.
17: Fire.

Okay, I love it, I love it, I love it. Poslední song dnešního Music Boostu. 4 hodinky za sebou, tohle jsme všechno dneska zvládli, dopoledne, taky čas odpoledne, vidíte, jak jsme šikovní, no. Vy teď pokračujte s Kristýnkou a dál taky s naším playlistem, protože prostě dobrých songů není nikdy dost a je potřeba si je pořádávat. Blíží se nám jedna odpoledne, takže užívejte odpo hezky po svým a zítra se v 9.00 zase slyšíme a budeme opět startovat Music Boost. Opět připomínám, nezapomeňte na to, že dneska padají nějaký persejdy, jo? Další padají až za 50 let, takže když to nestihnete, ha, tak máte smůlu. Tak ahoj. Tohle je fajn.

0: když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matracezahubičku.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Rosnička Kristýna je zpátky. Jaký dneska máme počasí? Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, to už je docela příjemný. Na horách kolem 18, to už je docela zima. Myslete na to, že si ale vemte nějakou bundičku, k večer už bývá chladno, jo? Kdybyste se rozhodli jít dneska odpoledne na nějaký drink. Nemluvím z vlastní zkušenosti, jenom na to myslete, píšou to tady určitě nějaký meteorologové. Takže tak, zároveň fouká větřík, ten tomu trošku přidává, ale je krásně, tak užíváme léto, teplo, nádhera.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Slovensko řeší problém s novými kamerami na silnicích. Ministerstvo vnitra nařídilo jejich odstranění, protože existuje podezření, že pocházejí z Ruska. U zařízení se navíc nepodařilo dostatečně ověřit jejich původ a bezpečnost. Kamery tak musí ze silnic pryč, dokud se jejich původ a případná bezpečnostní rizika nevyjasní. 36-letý pasažér se ve výšce přes 9 kilometrů pokusil otevřít nouzový východ a vyhrožoval cestujícím i posádce. Ta ho s pomocí jednoho z pasažérů spacifikovala a spoutala. Po přistání si muže převzala policie. Dnešní večer nabídne hnedka dva astronomické úkazy. Nejprve bude možné sledovat částečné zatmění slunce, které se znovu zopakuje až v roce 2075. Po západu slunce potom přijdou na řadu hvězdy. Mimo města mohou lidé zahlédnout až 60 meteorů za hodinu.
1: Fajn.
0: Jste připraveni? Krásný středeční odpoledne, ladíte Fajn Warm Up s Kristý a před náma 4 nabitý společný hodiny, který si naprosto užijeme, vychutnáme, středa půlka týdne, potřebujeme zase doplnit energii, doplnit dopamin a to všechno uděláme. Pojďme to nezdržovat, rovnou první písnička to totiž perfektně splňuje. U ní můžete vytřást všechno, co už vás stihlo naštvat i co vám přišlo dobrý, no prostě budeme třást, hejbat se, tančit. Taylor Swift a její Shake It Off, to totiž pořádně rozjede. Jdem na to! Já vás vidím. Vstávat, třást, jedeme! Taylor Swift!

Takhle v půlce týdne jsme se probudili z mrtvých společně s Lady Gagou a jejím songem The Dead Dance. No a to se hodí, protože pošta nově začala nabízet možnost posmrtných vzkazů. Říkáte si blbost, ale v zahraničí se něco podobného teď stalo. Představte si situaci. Stojíte doma u schránky, teď tam lovíte letáky, abyste mohli kroužkovat, jestli se to ještě dělá. No a najednou na vás vypadne pohlednice z Dánska. Vy si řeknete, je hezký, někdo si na mě vzpomněl. No, ale tam svítí rok 2000. Přesně to se právě stalo chlápkovi v Kalifornii. Dostal totiž pohlednici od rodičů, která se ale zasekla v poštovním systému na skromných 26 let a dorazila až teď. No a ten největší bizár, tí rodiče bohužel už jsou po smrti, takže ten pán dostal regulární vzkaz ze záhrobí. Mamka mu prostě v roce 2000 psala, jak je v Kodani hezky, ať nezapomíná zalívat kytky, a on si to čte teď o 26 let později jako zralý padesátník se šedivou bradou. Já chápu, že se říká lepší pozdě než nikdy, ale 26 let? To ten dopis cestoval tak dlouho, jako já jsem naživu. A proto by mě zajímalo, jaký největší fail jste takhle zažili, když jste někomu něco posílali, anebo jste na nějaký balíček, pohled čekali. Jestli vám taky takhle něco přišlo po dlouhý době, nebo vám přišlo něco jiného, než mělo, ale to čekání asi všichni známe. Takže mi napište, ať už to bylo, že vám pizza přišla druhý den k obědu, přitom jste si ji objednávali k večeři, anebo jste takhle na pohled čekali taky třeba pár měsíců nebo let. Napište mi na 724634634. Já doufám, že všechny vaše pohledy přijdou včas. A teď vám včas posílám další písničku. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. No tak snad to dojde. Hey,

Dobrou náladu jsme si dodali společně s Nico Santosem a jeho trackem Ray of Light. A společně tady probíráme vaše největší faily ve spojitosti s poštou, jestli jste někdy něco posílali nebo vám mělo něco přijít, no a byl tam nějaký problém. Michal mi poslal hlasovku o tom, jak mu pošta tvrdila, že nenašli balík nebo že tam není, a přitom další den mu přišla zpráva, že tam ten balík normálně je, že ho doručili. Tak je tady záhada, kdo teda ten balík vyzvednul, kde se ten balík našel. A možná si ho nechal ten pošťák. To je jediná varianta, která mě napadá, jinak si to nedokážu vysvětlit. No a pak ještě Simča píše: čau, mně přišel pohled od kámošky z dovolený v Řecku po 4 letech. Mezitím jsme se stihli pohádat a už nejsme kámošky. Takže bohužel přišel už trošku nevhod. To se myslím stává docela často, že takhle prostě se zapomene pohled, no a mezitím se ty životní události stihnou trošku změnit, takže už pak ten pohled vlastně nepotřebujete. Ale tak takovej dopis na rozloučenou taky dobrý. Mě by zajímalo, jestli jste se pak třeba usmířili. To můžeme ještě probrat, ale teď už za chvilku další songy. Ray Dalton, Blood Running. Takže to jdeme zase trošku rozproudit.

0: Sleduj Fajn.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník,
8: malíř,
7: topenář,
8: podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Páchnoucí klimatizace po zimě?
11: V autě 40 stupňů?
10: To nechcete.
11: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
10: Jsme tu pro vás.
11: Klima Express.
10: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
11: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
10: Skočte si nakoupit.
11: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
10: Objednejte se na
11: klimaexpress.cz.
12: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
13: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
14: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.

0: 38,90. Avanti lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Kdo nám zakáže udělat si party ve středu? Nikdo, a proto jsme si udělali s Robinem Schulzem, Sigalem, Zoe Weiss a jejich AM to PM. A já se ptám, poslali byste svýmu oblíbenému herci všechny svoje úspory? V Olomouckém kraji se přesně tohle stalo realitou, ale spoiler, nekonal se hollywoodský happy end. Sledujte tenhle naprosto šílený případ. Podvodník se na internetu několik let vydával za známýho tureckýho herce, napsal jedný ženský, navázal z ní jakýsi virtuální vztah, no a postupně z ní pod nejrůznějšíma záminkama vytáhl přes 8 milionů. 8 mega? To už není tak, že někomu pošlete lístek do kina. Ale mě by spíš zajímalo, jak fungovala ta komunikace, jestli jí prostě napsal: čau lásko, tady tvůj oblíbený herec. Právě mi na natáčení došla nafta a zablokovali mi účet. Pošli mi prosím 100 tisíc. Zítra to vrátím i s podpisem. No a paní prostě posílala. Já chápu, že některý herci mají charisma, že by jim člověk z fleku možná přepsal i byt, ale posílat miliony neznámému účtu na internetu, kolikrát už jsme tenhle případ slyšeli, kolikrát se to musí opakovat. To je, jak když svojí kamarádce říkáte, ať se k tomu toxickému ex nevrací, a oni to stejně udělají. Pořád se to opakuje. Ať je to jak chce, oběti je mi líto, ale je to prostě jasný varování. Až vám dneska napíše Ryan Gosling, že potřebuje půjčit na lístek na tramvaj, nic mu neposílejte. Ale kdybychom si představili nějaký vesmír, ve kterém bychom to udělali, jakýho herce milujete tak moc, že byste kvůli němu udělali nějakou blbost? Napište mi na 724-634-634, pro koho máte fakt takovou slabost, že kdyby vám řekl, ať zahodíte práci a prodáte ledvinu, tak to uděláte. Napište mi herec nebo herečka, pro kterýho máte takovouhle slabost. No a teď song pro všechny takovýhle platonický lásky. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants a jejich In the Dark.

0: na Stein 27 a jejich song Vítej mezi náma. Jo, tihle dva interpreti, pro ty bych udělala hodně, ale o tom se bavíme teď u vás. Řešíme, jestli máte nějaký takovýhle celebrity crush, prostě nějakýho herce, herečku, kvůli kterým byste udělali klidně nějakou šílenost. A konkrétně třeba půjčili peníze. Michal píše, že by nikdy nikomu peníze nepůjčil, takže na něj by asi nefungovala ani Megan Fox. Zatímco Jirka píše, že sice nemá herce ani herečku, ale zpěváčku jménem Boon Buell, kterou teda vůbec neznám, ale píše, že do ní od roku 2014 platonicky zamilovaný a že pro ní by asi udělal klidně první poslední. Zároveň pak ještě Ondra píše, že za ní je to jednoznačně Margot Robbie, kdyby mu napsala, že potřebuje teď hned poslat milion, tak by to prej udělal. No tak holky, ještě, že vám nedám teď číslo na Ondru, že bychom ho takhle podvedli. Ne, to ne, nebojte. Ondro, dávej si pozor, pokud ti dneska bude psát nějaká Margot Robbie, řekla jsem to tady, jo, vzpomeň si na to. Každopádně vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli. No a za chvilku si pustíme další hit. Marshmallow Basti, jejich Happier, pro dobrou náladu tady na Fajnu.
1: Fajn. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Haló, to je mobilní servis?
4: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
4: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak já jedu k vám.
4: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
5: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
6: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
5: Ne, co to je?
6: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
5: Fakt jo? A co to stojí?
6: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
7: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.

0: suplex.cz.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
3: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky lístky na nejlepší.

Ať už jste v kanclu, nebo zavřený doma, nebo se někde válíte, tenhle song od Hugela, Imaela Angela a Ultranate vás stoprocentně přesunul někam na pláž. Song s názvem Moving to the Sun a na každý lidi připadá jedna krysa. Vítejte u rychlý matematický lekce z New Yorku, která vám možná trošku nasadí brouka do hlavy. Podle nejnovějších dat totiž v New Yorku odhadují přes 3 miliony potkanů a krys. A když to přepočítáte na lidi, vychází to přesně, jak jsem říkala, na každý 3 lidi jedna krysa. Ale když se nad tím zamyslíte, znamená to snad i to, že v každý 3členný skupině lidí je jeden z nich tajně krysa? Schválně, teď se kolem sebe pozorně rozhlídněte. Ať už jste v kanclu, v tramvaji nebo sedíte třeba na kafi s kamarádama. Podívejte se na člověka po svý pravici, teď na člověka po svý levici. No a pokud ani jeden z nich nevypadá, že by vám potajmu snědl svačinu z lednice, nebo že by vám potajmu okousal kabel u nabíječky, nebo že by vás pomluvil u šéfa, tak mám pro vás špatnou zprávu. Ta krysa jste možná vy. Ať už je to teda ten kolega, co v pátek o 4:30 zdrhne a nechá vám na stole rozdělenou práci, nebo ten kámoš, co vám dojí jídlo, když se nedíváte, krysy jsou všude, bacha na to. Teď si dáme další song, u kterého tyhle monstra můžete odhalovat, jo? A možná jste to vy, to monstrum, kdo ví? Pojďme od toho Eminem, feat. Rihanna a jejich The Monster právě teď na Fajnu.

tak milujete, když znova objevíte nějaký song, který jste naprosto milovali a pak jste na něj zapomněli. Tohle je podle mě jeden z případů. Eminem, Rihanna, jejich The Monster, takže tohle vám věřím bude hrát v uších až do konce dnešního dne. No a zároveň je to písnička, se kterou jsme uzavřeli první společnou hoďku dnešního warm-upu. Ale nebojte, jedem dál, mám tady připravený pro vás další skvělý songy, třeba Hozier, Nobody Soldier, nebo taky Kill It, Love, jejich Tied Up. Samej banger za bangrem, nebo prostě dobrá písnička za písničkou, jak chcete, ale pojedem to. Takže mezi tím jenom počasí, zprávy, doprava a pak zase zpátky k hudbě. Rozjíždíme středu, takže zůstaňte tady na fajnu.

0: fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
4: Obloha je dneska vymetená jak vaše lednice, po tom, co nedojdete týden nakoupit. Prostě ani mráček, nikde nic. Zároveň ani dneska nebude pršet, čistá nula, žádný srážky, takže deštníky nechte doma. Teploty příjemných 24 až 28 stupňů, to je ideální stav. Ještě se nám neroztejká asfalt pod nohama, jak vždycky říkám. No a pokud chcete se trošku ochladit, vyrazte do hor. Na Šumavě krásných 22, ve zbytku hor dokonce jenom 18, takže perfektní den na to vyrazit na hřebeny a předstírat, že máte skvělou fyzičku.
5: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
6: Orlická přehrada má kvůli extrémnímu suchu kriticky málo vody. Hladina klesla už zhruba o 11 metrů a přítok je nejnižší za posledních 44 let. Pokud bude sucho pokračovat, můžou přijít nouzová opatření. Fanoušci Harryho Pottera uspěli v boji za hrob skřítka Dobyho. Kvůli jeho památníku na velšské pláži firma změnila trasu podmořského kabelu mezi Británií a Irskem. Projekt za zhruba 12 miliard korun, tak památník obejde. Spotify zavádí štítek AI Persona pro interprety vytvořené umělou inteligencí. Označení může přidat samotný tvůrce nebo Spotify, pokud AI odhalí. Takoví umělci pak nebudou zahrnutí do personalizovaných doporučení. Posluchači tak mají mít jasněji v tom, co vytvořil člověk a co algoritmus.
4: Fajn. Pojďme se mrknout na silnice. Já nevím, jestli mají na Chodově nějaký slevy, ale očividně někdo hodně pospíchal, protože na exitu 59 na Pražském okruhu směrem právě do obchoďáku jsou dvě havarované vozidla, nákladák, osobní automobil a je tam neprůjezdný celý jeden jízdní pruh. Takže bacha na to, v Praze máme další nehodu taky v ulici Plzeňská, to jsou dva osobáky, průjezdce zvýšenou opatrností, to nám hlásí tady dopravní situace. No a D10, 62. kilometr, tak tam je překážka na vozovce, je tam taky asi nehoda, normální auto a dodávka. Tak opatrně, všude, kudy pojedete, znáte to, středa, půlka týdne, lidi už spěchaj, opatrně.
7: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
4: Předeční warm-up je tady, respektive pokračuje, protože jedna hoďka za náma, ale další tři před náma. Nebojte, my nezastavujeme, s Kristý prostě jedem, dobrá nálada tady bude, nebo bude se kec mazec, ne, samozřejmě, zařídíme dobrou náladu, bude to hezký, jsou před náma skvělý songy, tak si pojďme ten dnešní krásný slunečný den užít naplno, protože s dobrým playlistem to jde vždycky líp a o tom se nemusíte starat, protože o něj se postaráme my na Fajnu. Právě teď Hozier, Nobody Soldier, tím odstartováváme druhou hodinu.

Některé písničky mají prostě moc vás naprosto vyklidnit a tohle byla jedna z nich. Kelit Lauf, jejich Tied Up, takhle při středě na fajnu. A já mám varování. Z dovolený si rozhodně nevozte žádný domácí mazlíčky. Zachraňovat zvířátka na vlastní pěst z vás totiž neudělá doktora Doolittla. Možná spíš budete sedět ve vězení. Já nevím, kde se v nás pořád bere ta potřeba něco zachraňovat. My zachraňujeme opuštěný koťátka, kytky z výprodeje a taky toxický vztahy, u kterých už od prvního dne víme, že to nemá smysl. Jenomže stejně jako nenapravíte chlapa ani ženskou, tak nenapravíte ani zvíře z divočiny tím, že ho zavřete do garzonky. Máma mýho bejvalýho takhle našla v Chorvatsku u popelnic želvu. Přivezla ji do Česka, pojmenovala ji Popelnice, když ji našla u popelnic, jenomže ta želva tady chytla kašel a přesně na to upozorňují veterináři, že když si přivezete zvířátko z ciziny, tak mu to tady nemusí úplně vyhovovat, jo, želva prostě chytla kašel. No a navíc u veterináře zjistili, že to byla nějaká vzácná želva, takže jim ji dokonce sebrali a ta želva ta je teď někde v zoo. Takže prosím vás, z dovolený vozíme oliváč, magnetky, náramky, ale rozhodně ne žádný zvířata. Ale pokud jste to někdy udělali, tak teď je ten pravej čas se k tomu přiznat. Pokud jste si někdy přivezli nějaký zvířátko, i kdyby to byly třeba štěnice, šváby, tak mi to napište. 724-634-634. Zvíře, který jste si přivezli z dovolený, právě teď napište do mých zpráv. Slibuju, že vás neprásknu. Jenom tady, znáte to? Tak mi napište. No a já vám za to pošlu další track. Miles Smith, Niall Horan, jejich Drive Safe. Když už budete ty zvířátka vozit, tak aspoň opatrně.

posloucháte Fine Warm Up z Kresty plný letních songů a jeden z nich právě dohrál Mr. Props a jeho Waves. No a společně probíráme, jestli jste si někdy z dovči přivezli nějaký zvířátko. A máme tady zprávu od Simči, která píše přesně to, co jsem čekala, že jste si přivezli i něco neplánovaně. Píše, můj brácha si z Itálie dovezl v kufru ještěrku. Vůbec o ní nevěděl, prostě mu zalezla do ručníku a objevili jsme ji, až když jsme vybrali.

0: Za chviličku si dáme Evu Farnou a její Perpetuum mobile. V tom se všichni někdy najdeme v tomhle songu, tak si ho společně vychutnáme, zaspíváme. Připravte hlasivky, za chvilku tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hit parád.
2: To nejlepší ze streamů.

0: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, chlumec nad cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
1: Atención, señoras y señores.
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
5: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
8: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Rodrigo, to je zpěvačka, která je mistryně smutných songů o lásce. A tenhle byl konkrétně s názvem Stupid Song. Ale skutečná láska existuje.
1: Láska v housce, instantní cit, prefabrikát.
0: Xin Lake sice zpíval o závislosti na fast foodu, ale v americkém Ohio z toho udělali regulérní svatební pohádku. Pár Jamie a George si totiž řekli svoje ano přímo v restauraci McDonaldu za plného provozu. Poprvé se tam totiž potkali, tak si řekli, že se vykašlou na nějaký drahý svatební místa, plánování a tak, a prostě si to udělali po svém. Mě by jen zajímalo, jak vypadaly ty tradiční svatební zvyky. Jestli místo rejže po novomanželích házeli lidi hranolky? Nevěsta místo kytice házela krabičku s nuggetkama a ta kámoška, co jí chytila, dostala třeba tatarku zdarma? První manželský polibek, ten neprobíhal za nějakýho krásného hudebního doprovodu, ale za zvuku číslo 42 k odběru. No a místo dortu si asi rozlomili nějakou jablečnou taštičku, nebo tak něco. Každopádně jsem si říkala, že kdybychom odebrali všechny ty tradice, tak by asi spousta z nás si vybrali nějaký takhle special svatební místo. A proto mě zajímá, jaký místo byste si vybrali vy? Kde byste chtěli mít svatbu? Kdybyste se úplně mohli vykašlat na to, co si budou myslet babičky, dědečkové, rodina, okolí, kamarádi? Prostě nějaký specifický místo, kde by se vám to líbilo. Napište mi, protože třeba pak byste neměli žádný stres. No a teď si k tomu tematicky dáme Xindla X, lásku v housce, to byste nečekali, co? Jdem na to, užijme si to. Je to léto, sice už hodně starý léto, ale je to léto. Tady na fajnu Xindla X.

0: odpoledne, to je takový ten čas, kdy už si potřebujete dodat energii, zvlášť ve 14.43 a my jsme to udělali společně s Haven, Caitlin Aragon a jejich I Run. A řešíme tady zrovna téma, kdybyste mohli mít svatbu úplně kdekoliv, bez ohledu na nějaký tradice, konvence, zvyklosti, jaký místo jste si vybrali. Michal mě hodně pobavil. Michal napsal, že by možná zkusil toalety, protože když to nevíde, tak můžete říct, že je to v, h, a, j, z, víte kde, nebudu to dopovídat, vy si to domyslíte. No a potom tady mě ještě pobavila zpráva od Kačky, která píše, že její přítel by stoprocentně chtěl svatbu ve fitku. Místo kytky by mohli držet jednoručky, místo přípitku by si napili protejňáku. Jo, i takovýhle varianty existujou, i já bych to nebrala, ale proti gustu, znáte to. Děkuju, že jste to se mnou sdíleli, já s váma budu za chvilku sdílet další songy. Harry Styles, American Girls, píseň právě o tom, když vidíte, že se všichni kolem vás už berou, začínají si hledat partnery, ale vy se cítíte trošku pozadu. My ale pozadu nebudem, protože si to zahrajem, tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet Corvette,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
15: Pak přijeďte do AutoESA.
14: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
15: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
14: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
15: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

Ladíte fajn 14.54 a nám dohrála pecka od Tiffany Iris s názvem Vertigo. A jestli vás naštval váš bývalý partner, nechte ho deportovat. Když selžou klasický rozchodový praktiky, očividně existují prostě radikálnější metody. Sledujte tenhle naprosto šílený příběh z Ameriky. Holka zjistila, že jí přítel podvádí. Běžný člověk v takovou chvíli vyháže věci z okna, smáže společný fotky z Instagramu a možná si toho partnera všude zablokuje. Jenomže tahle slečna, ta byla o 3 kroky napřed. Protože ten její partner byl cizinec, tak rovnou zavolala na imigrační úřad. Úřady ho začaly vyšetřovat, no a zjistili, že tam nemá co dělat. Takže ho deportovali zpátky tam, odkud přišel. Svoje jednání ta holka vysvětluje tak, že to byl jediný způsob, jak mu vrátit tu nevěru, kterou on provedl. A vlastně to asi chápu. Představte si to, můžete pak jenom prostě napsat bejvalýmu: čau, věci máš v krabici a letenku zpátky do Afriky máš jim v e-mailu. Šťastný let. To je absolutní vrchol pomsty. Žádný dlouhý vysvětlování, prostě jednosměrná letenka, bye bye. To je poučení pro dnešek. Buďte na své partnery hodný, nepodvádějte je, a zvlášť pokud jste někde v cizině. Nikdy nevíte, kdy vás někdo takhle deportuje. Teď si dáme další song pro všechny, kteří někdy zažili divoký rozchod. Trošku se uvolníme, pustíme tu energii. Společně s DJem Fresh a Gold Dust, tak to pojďme pustit ven.

Já vždycky říkám, že i v půlce týdne si můžem udělat party, takže doufám, že byste si ji teď udělali klidně u vás doma v kanclu společně s tímhle nabušeným trackem od DJ Fresh Gold Dust. Ale nebojte, Fine Warma pokračuje. Sice jsme zakončili už druhou hoďku, ale dvě pořád před náma. Takže nás čeká nálož energie, rozjedem to, roztančíme, rozespíváme. Mezi tím počasí zprávy a pak zase jedem dál. V playlistu na vás čekají totální pecky, třeba One Republic, West Coast nebo taky Alex Warren, Fever Dream. Tak za chvilku, tady na Fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Franto, kde jsou ty maliny?
11: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
10: Taky zavakuovaný.
12: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
15: Fajn, vždycky hot.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Venku podle mě probíhá absolutní idylka, protože je tam luxusních 24 až 28 stupňů. Po těch vedrech je tohle extrémně příjemný, takže doufám, že si to užíváte, milujete to stejně jako já. Jediný, co, tak vás to asi donutí nenávidět vaší pracovní dobu, protože v tomhle nechcete být někde zavřený, chcete být venku, ale takže to je vaše znamení, až dneska skončíte, vyražte, je tam fakt hezky, je tam krásný počasí, na nebi ani mráček, sem tam takovej příjemný větřík, ale na večer už si zbalte mikču. Večer bude docela chladno, teploty 13 až 8 stupňů, to je docela kosa, tak bacha na to.
3: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Na hodinkách 2 minutky, už 3 minutky po 3. hodině. Pojďme se společně s Hankou dozvědět, co se kde děje.
9: András Baku je novým prezidentem Maďarska. Parlament ho zvolil v tajném hlasování. Získal 140 ze 146 hlasů. Jeho zvolení přichází po výrazných politických změnách v zemi. Opozice hlasování bojkotovala. Donald Trump měl po summitu NATO zažít hodně netradiční odjezd. Podle médií se kvůli obavám z iránského útoku ukryl v kontejneru na jídlo a tajně opustil letiště. Místo prezidentského letadla potom odletěl vojenským speciálem. Celá akce měla být v utajení i před částí jeho týmu. Po 16 letech se vrací Camp Rock. Demi Lovato se znovu zahraje Michi Torres a u filmu působí i jako výkonná producentka. Ve 3. díle se objeví také Jonas Brothers. Podrobnosti o příběhu zatím tvůrci tají.
7: Fajn.
2: Já doufám, že jste připravený, protože středeční odpoledne na Fajnu znamená warm-up s Kristý a máme tady pořádnou nálož hudby, na kterou doufám, že tančíte, užíváte den, užíváte léto, půlka za náma, takže to musíme pořádně oslavit. Máme tady 12. srpna, no a já vám dám tady takovej tip na to, abyste si to léto neskazili. Bacha na to, bude to vážný, povíme si to za chviličku, ale teď si pojďme zlepšit odpoledne společně s prvním songem do vašich uší. One Republic, West Coast. Právě teď tím odstartováváme 3. společnou hoďku.

Lauren, jeho Fever Dream právě dohrál na Fajnu. No a nejjednodušší způsob, jak si zkazit léto a zbytek roku, zamilujte se na dovolený. Léto je přesně takovýto období, kde nám nefunguje mozek. Jo, je 30 stupňů, jste někde u moře, hraje hudba, pijete něco z kokosu a najednou potkáte člověka a říkáte si, to je on, to je můj budoucí manžel. Přitom, kdybyste toho člověka potkali v listopadu v obchoďáku, možná si ho ani nevšimnete. Letní románky mají totiž jednu obrovskou nevýhodu. Dovolenková bublina. Všechno je hezčí, lidi jsou hezčí, vztahy jsou intenzivnější a věci, které vám normálně třeba vadějí, tak najednou neexistují. Jo, z červených vlaječek jsou najednou zelený, jsme zaslepený. Najednou vám ani nevadí, že vám 3 dny neodepsal, protože si řeknete, no jasně, on se teď koupe na moři, plave na paddleboardu, možná ho to někam zaneslo. A pak přijde září, vy jste doma, on je doma a najednou zjistíte, že vaše jediná společná aktivita byl fakt ten aperol na pláži. Takže jestli nechcete, aby vám z letního románku zbyla jenom jedna hezká fotka, playlist a lehce pochroumaná psychika, možná je dobrý zjistit, jestli vám to funguje, i když venku není 35 stupňů, koukáte na západ slunce a máte dovolenkovou euforii. Protože někdy není problém v tom, že jste potkali špatného člověka, ale potkali jste ho, když bylo moc hezký počasí. Tak mi napište, zažili jste někdy letní románek a jak to dopadlo? 724-634-634, třeba zjistíme, že to fungovat může, kdo ví. Napište mi, já vám k tomu pouštím písničku, která je taky takovej letní románek. Zara Larsson, Midnight Sun, právě teď na Fajnu.

0: Ladíte fajn a tohle byl Raven Lenny, Rex Orange County a song Love Me Not. Společně takhle v létě probíráme, jestli jste někdy zažili nějaký letní románek a já čekala nějaký hezký příběhy s happy endem, krásný romantiárny a místo toho tady jeden příběh za všechny. S mamkou jsme byli minulej rok na Kypru, byli jsme na pláži a najednou jí tak začal balit nějaký starý dědek, který mu byl asi 90 a měl jeden zub. Zvalí na romantickou procházku po městě, mamce je 36. Já děkuju za tuhle zprávu, ale nebyl to úplně ten románek, který jsem si představovala. Nicméně věřím, že tady to aspoň nemělo žádný další směřování, který by mohlo pokazit to léto dlouhodobě. Možná byl pokažený trošku jeden večer, ale třeba měl děda něco do sebe, sice měl jeden zub, ale obrovský charisma. Kdo ví, no to je jedno. Bacha na ty letní románky, jo, dávejte si na ně bacha. No a k tomu samozřejmě dobrý songy, ty to můžou taky vždycky zlepšit. Bruno Mars, I Just Might, za chvilku tady na Fajnu.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Sleduj Fajn. Fajn. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
6: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelné.

0: deň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
3: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
8: Music. Fine.

Ladíte fajn půl čtvrtý středa odpoledne a nám dohrála Taylor Swift se songem Elizabeth Taylor. A já mám zásadní otázku. Proč byste si dělali divnou SPZ-ku? Já jsem šla po ulici a viděla jsem člověka, co měl na autě SPZ-ku XS Daddy. A mám docela důležitý otázky, které se s tím pojej. První z nich. Co znamená to Daddy? Varianta 1. Je to pyšnej taťka od rodiny, ale prostě se chce pochlubit tím, že má děti. Varianta 2. Je to sugar táta, to znamená pán, co si vydržuje mladý holky a platí jim všechno, co potřebujou. V tom případě ale nechápu, proč mi nezastavil. A za třetí, to auto mu koupil táta a on mu takhle chce jenom poděkovat, což ale není úplně flex a nechápu, proč byste si to dávali na auto, nevadí. Ale pak taky nechápu, proč tam má to XS, XS Daddy. To znamená, že dělá sugar tačku jenom holkám, který mají velikost XS. Pak by se teda vysvětlovalo, proč nezastavil. No a nebo druhá varianta je, že sám má velikost XS. Ale nevíme, jestli se bavíme o oblečení nebo o něčem jiném. Každopádně mě to zaujalo, tak jsem se s váma o tom chtěla pobavit a zároveň jsem se vás chtěla zeptat, jestli jste někdy viděli nějakou SPZ-ku, která vás takhle zaujala, kterou jste si zapamatovali, přišla vám divná, vtipná, cokoliv. Napište mi 724634634, jakou nejdivnější, nejvtipnější SPZ-ku jste kdy viděli. No a třeba se společně ještě pobavíme, anebo si dáme inspiraci, jak si jednou pojmenovat svoje auto. Teď už ale další song, Saint John, jejich Roses, právě teď na Fajnu.

0: Ideální soundtrack pro středeční odpoledne, který vás 100% dostal do dobrý nálady. Temper City a track Self-Aware. No a naše téma jsou divný, bizarní SPZky. Jestli jste nějakou v poslední době viděli, Verča píše, já jsem s tátou jela z Olomouce a předjížděl nás motorkář, který měl SPZku Čus brzdo, Cs brzdo. To je podle mě geniální SPZka, ještě když se podaří někoho předjet, za mě chválím. To je podle mě takový jako nápaditý, vtipný. Honza píše, u nás v práci se čas od času objeví člověk, hustá kára s poznávačkou, mám prachy, nevím, co si myslet. No tak to já taky nevím, co si myslet. A poslední SPZka od Verči, za mě nejzajímavější zatím byla SPZka Elon Musk na Tesle. Každý den odjíždí od nás fitka, ale reálný Musk to asi nebude. Taky nápaditý, jo, to je za mě vtipný, proč ne? Já děkuju, že jste mi poslali to, co jste kde viděli. Klidně ještě pište, jestli uvidíte dneska nějakou vtipnou SPZku. Pošlete nám to, vyfoťte. No a za odměnu další song za chviličku. Lady Gaga, její Poker Face, tenhle mega hit, který si připomenem. A já věřím, že vy budete tančit, zpívat společně se mnou. Tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
4: Dětem místo dárku, dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání, Fine Park nudu zahání.
5: Za

0: Muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Right, babe.
16: Fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Swims v tomhle nádherném songu s názvem Mr. Know It All zpívá o tom, když máte pocit, že všechno víte a rovnou přemýšlíte nad tím, že všechno dopadne špatně. No tahle schopnost by se možná hodila v jednom letadle, protože jedno malé dítě zrušilo celý let.
1: Zapínáme pásy,
0: právě že naopak. Dítě se rozhodlo, že zapínat pásy rozhodně nebude. Kanaďani na letu z Victorie do Toronta totiž zažili noční můru asi každého cestovatele. Letadlo už stálo na runway, připravený, jenomže nějaký malý děcko se rozhodlo, že bezpečnostní pás je jeho největší úhlavní nepřítel a prostě se nepřipoutá. Rodiče ho přemlouvali, letušky prosili na kolenou, ale nic. Takže pilot to otočil zpátky, no jenomže než se tenhle páskovej boj vyřešil, odbyla půlnoc, letiště zavřelo runway a všichni cestující museli do hotelu a letěli až druhý den. Představte si ten moment, vy sedíte v letadle, těšíte se na dovču nebo domů a vedle vás se prostě nějaký dvouletý dítě rozhodne, že dneska neletíte. Lidi na internetu se dělejí na dva tábory. Na ty, co řvou, že to dítě je nevychovaný, no a druhý to dítě omlouvá, že se prostě jenom chudák bál. Ale bezpečnostní pravidla jsou jasný. Nepřipoutaný člověk při turbulencích funguje v kabině jako projektil, nemůžete letět. Takže po naučení pro dnešek, když vás v životě potká nějaký malej nezdar, vzpomeňte si na to, jak dvouletý batole dokáže uzemnit i celý letadlo. No a tak my se proletíme s dalším songem někam do lepších nálad. Aztek, DJ Coco, Kurt D a jejich Everything's Alright. Aby dneska všechno bylo v pohodě, ať se chystáte kamkoliv, ať letíte, doletíte, dojedete, všechno, co potřebujete s tímhle songem.

Věřím, že tahle písnička splnila účel, zlepšila vám náladu. Aztek, DJ Coco, Kurt D, jejich Everything's Alright. Aby všechno dneska bylo dobrý, všechno klapalo. Půlka týdne, Fine Warm Up má za sebou třetí hoďku, ale nebojte, zůstáváme spolu ještě jednu, kterou si naprosto užijem a rozjedem to, jak to znáte, takže už protahujte končetiny, rozhejbejte hlasivky, za chvilku další songy, třeba Coldplay a jejich We Pray, a nebo taky totální letní pecka v podobě Justina Biebera, Nicki Minaj a jejich Beauty and Weed. To za chvilku všechno tady na Fajnu, mezi tím si dáme jenom počasí, povíme si zprávy s Hankou, no a jedeme dál, tak zůstaňte se mnou na Fajnu.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
7: Matracezahubičku.cz.
8: Potřebujete dětské kolo?
9: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
8: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
9: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
8: Rascal
9: a Bíny.
8: A teď navíc se slevou 30%.
9: HappySport.cz.
10: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
11: Rosnička Kristýna se zase hlásí, pojďme se podívat na počasí. Nejvyšší dnešní teploty jsou 24 až 28 stupňů, to je krásný, takový ideální na to někde posedět, vydat se na výlet. Pokud byste se chtěli ochladit, doporučuji vyšlápnout si to do hor, tam je kolem 18 až 22 stupňů. Máme docela mírný větřík, ten vám tak hezky profoukne vlasy, ale zároveň nezničí účes. No a šance na déšť? Nulová. Stejně jako šance na to, že vyhrajete dneska loterii, ale třeba vyhrajete. Ale pršet nebude. Takže jsme v pohodě, užívejte počasí.
12: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
16: Jsme online.
17: Online.
16: Jsme na DAB+.
17: Jsme v aplikaci Radia.cz.
11: Čtvrtá hodina odbyla a už je tady Hanka, aby vám řekla, kde se co děje.
18: Slovensko řeší problém s novými kamerami na silnicích. Ministerstvo vnitra nařídilo jejich odstranění, protože existuje podezření, že pocházejí z Ruska. U zařízení se navíc nepodařilo dostatečně ověřit jejich původ a bezpečnost. Kamery tak musí ze silnic pryč, dokud se jejich původ a případná bezpečnostní rizika nevyjasní. 36-letý pasažér se ve výšce přes 9 kilometrů pokusil otevřít nouzový východ a vyhrožoval cestujícím i posádce. Ta ho s pomocí jednoho z pasažérů spacifikovala a spoutala. Po přistání si muže převzala policie. Dnešní večer nabídne hnedka dva astronomické úkazy. Nejprve bude možné sledovat částečné zatmění slunce, které se znovu zopakuje až v roce 2075. Po západu slunce potom přijdou na řadu hvězdy. Mimo města mohou lidé zahlédnout až 60 meteorů za hodinu.
17: Fajn. 3, 2, 1.

Pěkný středeční odpoledne ještě jednou. Ladíte Fajn warm-up s Kristý. Před náma poslední společná hoďka, kterou si musíme naplno užít. Středa, dobrý nálady je třeba, nebo tak nějak se to říká, minimálně tady se mnou ve Fajn warm-upu 100%. Takže to zařídíme společně s dobrým soundtrackem. Zároveň dneska zatmění slunce, ale my v duších rozhodně slunce necháváme. Zároveň i v playlistu, protože letní songy jsou před náma. Tak pojďme na ně hned teď, na nic nečekáme. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana, Tiny. Tahle mega velká kombinace skvělých interpretů a jejich song We Pray. Právě teď pojďme to odpálit.

Vždycky, když slyším tuhle písničku od Justina Biebera, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, tenhle song, tak si představuju, že jsem na tom koupališti jako oni v tom videoklipu. Tak já doufám, že i vy jste se teď myšlenkama přenesli na koupaliště. No a jestli se mnou chcete chodit, tak doufám, že už umíte texty mých písniček. Ne mých. Tohle řekla Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter totiž nastolila nový randící standard. Pokud s ní chcete chodit, nestačí být hezký, vtipnej nebo emočně dostupnej. Musíte znát naspaměť všechny její písničky. Všechny. A mě to trošku připomnělo školní léta. Znáte to, takový to, když vám učitelé říkali, musíte umět násobilku. I kdybych tě vzbudila o půlnoci, musíš ji umět, jak když bičem mrská. Tak já si teď jenom představuju tu Sabrinu, jak ve dvě ráno budí svýho přítele s bičem a zkouší ho. Tak pojď, který verš teď? Espresso, druhá sloka. On řekne, já nevím, ozve se, prásk. Zkusíme znovu. No a takhle prostě ho spráská. Upřímně, možná je to ten nejlepší vztahový test, protože někdo vám sice může říkat, že vás miluje, ale když neví, jaký je text vaší oblíbený písničky, rozhodně red flag. Napište mi, jakou písničku umíte naspaměť vy, že byste ten text fakt dokázali odříkat i o půlnoci, i ve dvě ráno, jak když bičem mrská, jak to chce Sabrina Carpenter. Jaký song umíte takhle naspaměť? Napište mi na 724-634-634. No a teď vás otestuju ze znalosti textu písničky od Belly Kay. I love it, I love it, I love it. Tohle už určitě umíte, tak jdem na to.

Písnička, kterou podle mě znáte dobře na spaměť. Ed Sheeran, Shivers, to nám právě dohrálo na fajnu. A naše téma je, jaký text písničky umíte tak, že i kdybychom vás zbudili o půlnoci, ve dvě ráno, kdykoliv, tak byste ho zandali úplně od začátku do konce. A byl to trošku chyták. Vy jste totiž psali třeba Back to Life od Hany ze Stray Kids, Blue od Billie Eilish, píše Verča. Pak tady máme K-popovej song Sugar Honey Ice Tea od Baby Monster od téhle kapely. Ale chyták to byl, protože všichni jste měli říct jednu písničku. Tu totiž bychom měli všichni umět naspaměť přece. No samozřejmě česká hymna, to musíme umět všichni. A to tady píše i Robo. Robo píše, že z písniček zná naspaměť samozřejmě českou hymnu a to mi stačí. Tu fakt zaspívám i o půlnoci.

0: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

Giant Rooks, Want It Back, písnička, která nám právě dohrála a která vám, věřím, dodala energii, protože s takovouhle melodií nejde bejt pomalej, to vás prostě donutí bejt rychlej. Říká se ráno moudřejší večera, ale ráno moudřejší, já bych řekla, že hlavně večer, fakt blbější. Protože existuje důvod, proč některé rozhodnutí nejsou dobrý nápad přes den a připadají vám ale jako skvělý nápad po 10. večer. Večer jsme totiž unavenější a máme menší schopnost racionálně přemýšlet a mnohem víc se řídíme emocema. To je ten důvod, proč ve 3 ráno napíšete tu zprávu vašemu bejvalýmu nebo vašemu krašovi a pak toho litujete. Přesně ten stejný důvod, proč vám ve 3 ráno přijde zpráva: si vzhůru. A místo toho, abyste to odmítli, abyste to nechali bejt a říkali si, zítra ráno budu ráda, že jsem neodpověděla, tak ne, vy řeknete, jo, jsem vzhůru. A už víte, co následuje. Za půl hodiny k tomu člověku jedete, k němu nebo k ní, protože si říkáte, proč ne, vždyť si jenom popovídáme. Ne, jak naivní. Ráno se rozhodně necítíte moudřejší, rozhodně to nebylo jenom povídání, spíš máte chuť poslat přihlášku do kláštera. Něco jako, dobrý den, přijímáte ještě jeptišky, mnichy? Je prostě pravda, že noc je většinou továrna na špatný rozhodnutí, ačkoliv to tak bejt nemusí. Někdy je večer člověk právě v takovémto momentu, kdy přestane jeho myšlenky přehlušovat všechna ta zahlcenost denního rozhodování, pracování. Konečně si přiznáte, co vlastně chcete. Takže ano, noc vám může změnit život, jenom občas je otázka, jestli k lepšímu, anebo jestli si po noci budete chtít změnit jméno. Napište mi, v čem jste se naposled takhle večer špatně rozhodli. Taky jste odpověděli někomu, že jedete ve 3 ráno za ním? Napište mi 724-634-634 vaše špatný večerní rozhodnutí. Napsali jste někomu zprávu? Já vím, že jo. Teď ale mám jedno hodně dobrý rozhodnutí, protože Kellyn, Sofian Match a jejich pistácie, ty jsou vždycky dobrý. Tak si pojďme společně vychutnat tenhle song právě teď na Fajnu.

0: Sky Newman právě poslala jasný vzkaz všem lidem, kteří by se vám dneska pokoušeli zkazit náladu. Song s názvem FUUF. Domyslete si to, nicméně doufám, že vám dneska nikdo kazit náladu nebude. A společně probíráme vaše špatný rozhodnutí. Večerní špatný rozhodnutí, protože večer se prej dělají s nás. Jirka píše, před měsícem jsem si ve 3 ráno objednal nový sluchátka a ráno jsem o tom nevěděl. Když přišla SMSka, abych si vyzvednul balíček, tak jsem nevěděl, co si vyzvednout. Teď mám dvoje sluchátka. To je zajímavý. Nevím, jak se stane, že si ve 3 ráno jen tak objednáte sluchátka. Zajímaly by mě ty myšlenkové pochody, které k tomu vedly, ale proč ne? To vlastně není až tak špatný rozhodnutí. Verča zase píše, že kolem 1 ráno psala kamarádce, jestli nejde hrát Roblox. Odpovědi jsem se nikdy nedožila a na další den mi píše, jdeš hrát Roblox. Někdy je to komedie. Tak to taky není tak špatný rozhodnutí. Hele, já jsem se fakt bála, že mi budete psát, jak jste ve 2 ráno jeli za svým bejvalým a takový věci, ale to, co jste napsali, je docela v pohodě. To bylo ještě rozumný. No tak doufejme, že dneska večer nějaký špatný rozhodnutí nepřijde. Dejte si na to bacha, jo? Sice je zatmění slunce, tak abyste náhodou neměli i zatmění mysli. Radši už další song, Rue Gale, její Pretty on Paper. Tahle krásná písnička za chvilku tady na Fajnu.
1: Servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak, já jedu k vám.
2: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
7: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
8: Levels. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: další song, co vás doufám roztancoval, Alesha Dixon a její The Boy Does Nothing. Jedna z posledních písniček, který si dneska spolu pustíme. Proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Vy už to znáte, čas běží rychle, když se člověk dobře baví. A já věřím, že dneska jsme se zase dobře bavili. 4 hoďky utekly jak voda v umyvadle. Doufám, že jsme si to užili naplno, že jste tančili, zpívali, protože to je moje pravidelná mise. Fine Warm Up je o tom, abychom se zahřáli a udělali si ten nejlepší. Takže doufám, že mi se splněna. Zároveň jsme si z dneška odnesli i nějaký poučení. Třeba, že si máme dávat bacha na letní románky, že to ne vždycky dopadá úplně dobře, ale já říkám, jděte do toho, otestujte tohle léto ještě nějaký letní románek, ať si pak máme o čem povídat, protože minimálně z toho je vždycky nějaký dobrý příběh. Takže vyražte dneska někam lovit letní románky, ale zároveň u toho dál poslouchejte Fajn, protože na cestě už je tady Jindra, který pro vás má 100% taky nějaký skvělý historky, na který se můžete těšit, u kterých se pobavíte, taky vám dodá energii. Takže já předávám štafetu, loučím se s váma, jdu hledat sluneční brejle, ne sluneční, ale ty speciální brejle, abych mohla koukat dneska na zatmění slunce. Takže vy si je taky sežeňte. Dneska zatmění slunce, Perseidy, nabitej program, no a k tomu dobrý playlist tady na Fajnu. Tak užívejte den, mějte se krásně. Ode mě poslední song Magic jejich Root. Tenhle letní hit, který si společně připomenem. Takže se mějte. Bye, babes.

0: Jindra Jampa. You know now. Tempest dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: www.fanradio.cz. Pojďme se podívat na počáso, aktuálně máme 26 stupňů, je jasno, zítra se teplota vyšplhá ke 28 stupňům. Juhu!
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: 17 hodin, 2 minutky k tomu, pojďme se podívat na to, co se děje ve světě.
2: Orlická přehrada má kvůli extrémnímu suchu kriticky málo vody. Hladina klesla už zhruba o 11 metrů a přítok je nejnižší za posledních 44 let. Pokud bude sucho pokračovat, můžou přijít nouzová opatření. Fanoušci Harryho Pottera uspěli v boji za hrob skřítka Dobbyho. Kvůli jeho památníku na velšské pláži firma změnila trasu podmořského kabelu mezi Británií a Irskem. Projekt za zhruba 12 miliard korun tak památník obejde. Spotify zavádí štítek AI Persona pro interprety vytvořené umělou inteligencí. Označení může přidat samotný tvůrce nebo Spotify, pokud AI odhalí. Takoví umělci pak nebudou zahrnutí do personalizovaných doporučení. Posluchači tak mají mít jasněji v tom, co vytvořil člověk a co algoritmus.
0: Fajn. Pojďme se ještě v rychlosti podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda v Praze, v ulici Politických vězňů. Tam to do sebe napálil bus s osobákem. Nehoda taky v ulici Okružní ve Zlíně. Tam to do sebe napálili dva osobáky. A do třetice nehoda v Brnu. Ale nevím vůbec kde, takže Brnu se vyhnout obloukem, jo?
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
1: Fine Drive. Fine. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
0: OK, 17 hodin, 4 minutky k tomu startuje Fine Drive, 3 hodinky jsou před náma, za chvíli se povíme o déjà vu efektu, do té doby nabitej playlist, BB Rexha a Tate McRae, právě teď, na Fajnu.

BB Rexha, Faithless, New Religion. Posloucháte Fajn v 17 hodin 10 minut a lidi, znáte takový ten moment, kdy jste někde a najednou si říkáte, počkej, tohleto už jsem někde zažil. A přitom víte, že jste tam vlastně nikdy v životě nebyli. To je přesně déjà vu. A není to žádná magie ani důkaz, že jsme se zasekli v Matrixu. Mozek na chvíli vytvoří pocit, že tuhle situaci už zná, i když zároveň ví, že ji vlastně nezažil. Věci to spojují s tím, jak mozek pracuje s pocitem známýho a s kontrolou vzpomínek. A zajímavý je, že déjà vu se častěji objevuje u mladších lidí a může souviset třeba se stresem anebo únavou. Takže pokud jste poslední dobou nevyspalí a máte pocit, že už jste úplně všechno jenom zažili, možná jen váš mozek, dá se říct, tak trošičku improvizuje. Ale mě zajímá, kdy jste naposledy měli největší déjà vu? Bylo to někde, kde jste fakt nikdy předtím nebyli, nebo jste měli pocit, že už přesně víte, co se za chvíli stane? Napište mi to na 724 634 634.

0: A já jsem se vás ptal na to, kde jste měli svoje největší deja vu. Jestli to bylo někde, kde jste fakt nikdy předtím nebyli, nebo jste měli pocit, že už přesně víte, co se za chvíli stane. Tady jsou vaše odpovědi. První mi napsala Verča, ta mi napsala, já jsem zažila deja vu, když jsem byla poprvé v Koreji. Ale já asi vím, co to způsobovalo. Já jsem strašný blázen do K-dramat, takže asi proto. Je pravda, že korejský dramata jsou teď hodně trendy. Matěj mi napsal, já mám deja vu hlavně ve škole. Sedím, učitel něco říká a najednou mám pocit, že přesněnou situaci už jsem jenom zažil. Což je zvláštní, protože většinu hodin bych nejradši zapomněl. Chápu, když ti vynadává, že jsi něco neudělal, tak asi chápu, že máš deja vu, že už to nikdy zažil. A Tereska napsala, mně se dostává úplně random. Třeba jedu někam poprvý a najednou mám pocit, že přesně vím, co kdo za 2 sekundy řekne. A pak nic. Mozek mě zase jenom trolí. No jo, tak každý to máme nějak.
1: Fajn drive. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správný.

0: nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 30%.
2: Happysport.cz.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
3: Tak si přijeďte užít samosběr do Vraňan. Více o samosběrech na farmavraňany.cz.

0: Miley Cyrus, End of the World. Posloucháte Fajn v 17 hodin 32 minut a my jedeme dál. Před náma Nico Santos. Nico Santos má docela bizarní začátek hudební kariéry. Když byl malej, tak vyrůstal na Malorce přímo na rodinný farmě, kde měl jeho táta vlastní studio. A Nico v něm už jako dítě nahrával dětský audio nahrávky a od 6 let chodil na klavír. A teď ten detail, který mě baví absolutně nejvíc. Jako tříletej začal napodobovat Michaela Jacksona. Takže zatímco jiný děti řešili pohádky, Nico ušel svoje
1: Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější

0: posloucháte Fajn ve středu 12. srpna za Majkem i Jindra. A hele, umíte si přiznat, že jste se spletli? Já myslím, že většina lidí řekne, jasně, umím. Ale pak přijde realita a každý to začneme tak malinko okecávat. Máme totiž tendenci hledat hlavně věci, které nám potvrzují, že máme pravdu. Takže když jsem přesvědčený, že mám pravdu, najdu si 5 článků, 5 videí a kámoše, který mi to odkývá. A když někdo přijde s opačným názorem, tak no jo, ale tak tohle se přece nepočítá, že jo? Tomu se říká confirmation bias, neboli potvrzovací zkreslení. Jednoduše řečeno, máme tendenci víc vnímat informace, které podporují to, čemu už věříme, a ty opačný spíš tak jako přehlížet. A právě proto je někdy nejlepší otázka ne proč mám pravdu, ale co by mě přesvědčilo, že pravdu nemám. Tak mě zajímá, umíte fakt říct, jo, spletl jsem se, anebo se taky nejdřív snažíte najít důvod, proč jste vlastně měl tak trochu pravdu. Napište mi to na 724-634-634.
1: Fajn drive. Fajn.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Hej, už máš řidičák?
7: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
7: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days, jen do 23. srpna.
9: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
12: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
13: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
12: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
13: Chevrolet Corvette,
12: Camaro Bumblebee,
13: Ford Mustang GT,
12: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
13: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
12: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
13: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
14: Firma na zážitky. CZ.
15: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
16: No včera bylo pozdě.
17: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

Bohyně český popový scény Evička Farná nám dohrává na fajnu v 17 hodin 51 minut a já jsem se vás ptal na to, jestli umíte fakt říct, jo, spletl jsem se, anebo se snažíte nejdřív najít důvod, proč jste vlastně měli tak trochu pravdu. Matyáš napsal, já se umím přiznat, že jsem se spletl, akorát to většinou udělám až doma, když už je hádka 2 hodiny pryč. Hele, jakoby za mě to uvědomění se vlastně mega cení. David mi napsal, v práci jsem jenom tvrdil, že mám pravdu, asi 10 minut jsem to obhajoval a pak jsem zjistil, že kolega celou dobu mluvil o něčem úplně jiným. Takže technicky za to jsem se nespletl, jen jsem byl úplně mimo. Ale to je v pohodě.

0: před náma jsou ještě dvě hodinky, tak u toho buďte se mnou.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mé Velixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mé Velix. Buďte in.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
11: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Rosnička Jindra za Majkem, aktuálně máme jasno 26 stupňů, dneska to je hodně pohodový počáso, i zítra to bude v pohodě, zítra se teplota vyšplhá maximálně na 28 stupňů, to se dá, ne?
1: Fajn. Fajn Drive.
7: Hudba, kterou miluju, přesně tady.
1: Fajn. Fajn Drive.
7: Fajn Drive.
1: Jindra Žampa. Jindra Žampa.
0: OK, 18 hodin, 2 minuty k tomu startuje druhá hodinka Fine Drive, i ta bude neskutečně nabitá. Za chvíli se koukneme, jaký legendární track slaví 13 let na světě. Do té doby Somber a do Chemical Brothers Go právě teď na Fajnu.

Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

0: Geniální song 12 to 12 od Sombra. Dohrává nám v 18 hodin 10 minut na Fajnu a lidi, Lady Gaga má jeden hit, který známe asi všichni, ale málo kdo ví, proč vlastně vznikl. Je to tahle ta věc. Aplaus dneska slaví 13 let a Gaga ho původně ani neplánovala vydat takhle brzo. Po náročném období a zranění během turnéjí ale došlo, že přesně tohle je to, co chce dělat. Vystupovat, slyšet ze fanoušků a prostě bejt zpátky na pódiu. A upřímně, ten referén je prostě geniální a pak to dává vlastně úplně jiný smysl vzhledem k těm okolnostem. Pojďme si dát a oslavit tenhle ten track, který dneska slaví 13 právě teď na Fajnu.
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

0: One Republic nám zpříjemnili středeční večer na fajnu. 18 hodin 21 minut, to je aktuální čas a hele lidi, znáte to, léto, dovolená, nějaká ta hezká holka a najednou máme pocit, že jsme našli životní lásku. Letní románky jsou přesně ten typ věcí, který v červenci a v srpnu působí jako nejlepší nápad na světě. Ale v září už si říkáš, co to sakra bylo. Na dovolený totiž všechno působí trochu líp. Člověk je v klidu, nikam nespěchá a toho druhého vidí jen v té nejlepší verzi. Problém ale je, že pak přijde normální život a zjistíš, že jste si vlastně vůbec neřekli, co od toho čekáte. Tak mě zajímá, měli jste někdy letní románek, který měl zůstat jen na dovolený, ale jeden z vás se do toho zamotal až moc? Napište mi vaše zkušenosti s letníma románkama na 724-634-634.
1: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Čtyři světové hvězdy. Jedno léto, jedno místo. Paul Oakenfold, Nervo.

0: Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
3: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to, co fakt chci slyšet.

Posloucháte Fajn ve středu 12. srpna a my jsme tady řešili letní románky a vaše zkušenosti s nima. Klára mi napsala, na dovolený jsem byla přesvědčená, že tohle je on. Přijela jsem domů a po týdnu už jsem ani nevěděla, proč jsem z něj byla tak hotová. Takže klasicky back to reality. Matyáš napsal, měl jsem letní románek v Chorvatsku a oba jsme věděli, že to končí odjezdem, takže žádný drama. Prostě hezká vzpomínka. To je tak, aby to mělo být. To zní hodně jako idylka. Fine drive.

0: posloucháte Fajn. Tohle to byla Olivia Rodrigo. 18 hodin 44 minut, to je aktuální čas. Hele, říkali jste si někdy ve dvě ráno něco, co vám přišlo jako úplně nejhorší nápad vašeho života? Mně přijde, že po půlnoci mozek úplně přepne do jiného režimu. Přes den si řeknete, ne, tomu člověku už nikdy psát nebudu. Ale ve 2:13 ráno najednou píšete, tak co, nespíš? Najednou řešíte vztahy, city, životní rozhodnutí a věci, které by vás přes den vůbec nenapadly. A nejhorší je, že v tu chvíli vám to připadá jako naprosto geniální nápad. Hele, mě zajímá, jaký je vaše největší rozhodnutí v noci, který jste ráno okamžitě litovali. V noci nikdy nepadá nic dobrýho. Napište mi to na 724-634-634.
1: Fajn drive. Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano. Všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak já jedu k vám.
2: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Chalupa v Ondraticích na Prostějovsku za 1 276 500. Rodinný dům v Novém Malíně na Šumpersku za 7 455 000. Byt 3 plus KK Kladno za 6 590 000. Byt 1 plus 1 v Humpolci za 2 600 000. A byt 2 plus KK Praha Stodůlky za 5 995 000 korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Franto, kde jsou ty maliny?
11: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
10: Taky zavakuovaný.
12: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo.elektro.cz.
13: My name is Somber.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.
17: Right, babe.
18: Fine.

Lady Gaga, její The Dead Dance. Pohodinový středeční večer na Fajnu. My jsme tady řešili jaký největší rozhodnutí jste udělali v noci, který jste okamžitě ráno litovali. Tomáš mi napsal, ve 3 ráno jsem po pár pivech objednal Uber do Brna, protože jsem byl přesvědčený, že tam prostě musím za kámošem. Ráno jsem se probudil a vůbec jsem nechápal, kolik peněz jsem za to utratil. Zajímá mě, odkud si do toho Brna jel, protože z Prahy to musela být pořádná štreka. Kája napsala, po víně jsem napsala bejvalýmu, že mi chybí. Ráno jsem tu zprávu viděla a hrozně jsem se styděla. Tohle to není nikdy dobrý nápad.

nám uzavírá druhou hodinku Fine Drive. Před náma je poslední hodinka, kterou začneme klasicky 10-minutovkou podle vás. Tak připravte si tracky, kterými budete diktovat, protože já je budu hrát. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnátek.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
0: Fine Drive. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Pull my trigger, let me blow
8: your mind. OK, 19 hodin, jedna minuta, k tomu startuje naše poslední společná hodinka tady na Fajnu a dáme si klasicky 10 minutovku podle vás. Pojďte mi diktovat tracky, protože já je budu hrát. Číslo je 724-634-634, psát mi můžete SMSky na iMessage, na WhatsApp nebo na Instač Fajnu, každý jak chce. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
0: 10 minutes for you. 10 minut tvých soubů.
9: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
9: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
0: A rozhodni, jak bude Fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
8: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tak jo, jako první zprávu tady máme od Anet a je to Stella Lefty Boston. Tak jo, to tam dáme jako jedničku. Co tam dáme dál? Jako druhou věc tady máme Ray a Where is my husband? Dobře, může bejt. Co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. A do třetice tady máme Nezvládám od Gufrau a Marie April. OK, hele, dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.

0: Your husband is coming.
1: Ray, where is my husband? To je track, o který jste si psali na fajnu v 10 minutovce podle vás. Před náma je třetí track v pořadí, je to Gufrau a Marie April, Nezvládám, a hned potom nás čeká velký finále. A já tady potřebuji někoho, kdo to rozsekne. Mám pro vás tři tracky z těch, o kterých jste si psali, a jenom ten nejrychlejší může rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Číslo je 724-634-634. Linka je volná, tak volejte, právě teď.

0: posloucháte Fajn. A před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolal Filip. Čau, Filipe.
1: Ahoj.
0: Hele, řekni mi, preferuješ léto nebo zimu?
1: Potom, jak teďka hodněkrát za sebou byly třicítky, tak rozhodně už teďkon zimu.
0: OK, takže jsi jakoby spíš zimní typ, nebo tě to léto prostě tohleto omrzelo, jak byly ty neskutečný vedra?
1: Spíš ten zimní typ.
0: Chápu, chápu. Hele, mám tady pro tebe tři tracky, jsi na to ready?
1: Jasný, jdem na to.
0: Tak jo, tohleto je jednička. Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím. Poetika a song Blízko, varianta číslo jedna. Pojďme si dát dvojku, taky z české hudební scény. Sofian Mečmeč a Benny Kristo a jejich Slzy. A máme tady variantu číslo 3 a ta je ze zahraničí. Harry Styles, Sing of the Times, varianta číslo 3. Tak jo, Filo, je to ve tvých rukou, ty rozhodni, čím to dneska zakončíme.
1: Dejme trojku.
0: Dáme Harry Styles, OK. Je někdo, komu bys to chtěl věnovat?
1: A tak pro všechny posluchače a taky pro tebe.
0: Děkuju moc. Hele, přeju ti krásný zbytek léta a díky za zavolání, zase někde zavolej. Krásný večer.
1: Jasný, měj se.
0: Měj se hezký, ahoj. Ahoj. Připrav se

0: Damiano David, taky Tyla a Nile Rodgers, Talk to me. Hele lidi, pojďme si při středě tady trošku zatrapnit. Před náma je Cringe Minute, a.k.a. Minuta trapnosti. Pojďte vytáhnout, co trapného se vám v poslední době stalo, klidně na prázdky do svýho kámoše, mamku, tačku, je to úplně jedno. Hlavně, ať je tady trapno. Pojďte právě teď vytáhnout svý trapný příběhy na čísle 724 634 634. Fajn Drive.
1: Fajn. Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
0: Největší hudební hvězdy.
3: This is Taylor Swift.
4: Hi, it's Harry Styles.
5: Hi, I'm Olivia Dean.
6: Sleduj Fajn. Fajn. To nejlepší z hit parád.
1: To nejlepší ze streamu.
6: To nejlepší

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Cringe minute.
1: Posloucháte fajn, tohle byly Rudimental a Khalid a před náma je minuta trapnosti. Dneska se o své trapno podělil Trezy. Ten mi napsal, Těpic, tady v Karani naštěstí není tolik příležitostí, ale nevím, jestli to je trapný nebo závist. Výjdu ze vchodu a krásná ženská se usmívá na mýho psa a o mě takzvaně neotře ani pohledem. Hele Trezy, já si stejně myslím, že to bylo. Máte krásný psa, můžu si vás pohladit? Yo, we the hit music station. Hey.

0: Biz the MC, taky Bees a Honey at the party. Track, který nám dohrál v 19 hodin 40 minut a my se pomalu, ale jistě blížíme ke konci dnešní 3 hodinovky Fine Driveu. A do té doby je před náma ještě Zara Larsson. To je frérka, která se už jako desetiletá proslavila ve švédské soutěži Got Talent, kde vyhrála 500 000 švédských korun. Ale ještě zajímavější je, že později odjela do Las Vegas a zkoušela tam získat smlouvu u velkých labelů. A nikdo jí tehdy nepodepsal. Byla prostě pro ně prej moc mladá. Ale nejlepší pointa je, že o pár let později už z ní byla globální hvězda a my si za chvíli dáme tenhle ten legendární track. Středa dobrých tracků, třeba Zara Larsson, Lush Life, už za chvíli na Fajnu.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř,
3: topenář,
2: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma.
9: Matracezahubičku.cz.
10: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
11: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
13: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: Je to tady, Fine Drive končí, 3 hodinky utekly jako voda, i dneska jsme to zvládli ve zdraví. Díky, že jste u toho byli se mnou, těším se na vás zase zítra od 17 do 20. S Fajnem ale rozhodně zůstaňte, protože po mně klasicky Next Generation a dneska talentovaná blonděta herečka, zpěvačka Sára Nov. Dejte si s ní tady necelou hodinku na Fajnu, bude to hodně fajn. Já už se nebudu dál okecávat a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala! Fajn
1: Life. Hudba, kterou miluju, přesně tady. Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh, vždycky fresh. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
2: Next generation.

0: Já jsem Sára Nov a ty právě posloucháš Fajn Radio a jeho Next Generation. Dneska je to můj už 20. díl a zároveň 2 roky, co jsem tady v tomhle pořadu a já si pamatuju, jak jsem v prvním díle pouštěla svůj single Necítím lásku, takže jsem si řekla, že si ho tady symbolicky pustíme i dneska. Já jsem Sára Nov a tohle je můj single Necítím lásku.
1: Next Generation.

0: Generation. Dohrává můj single Necítím lásku a pokud chceš slyšet více mý hudby, tak vydrž úplně do konce, protože za takových 20-25 minut pustím moji nejnovější písničku Nesnáším, co snášíš. Teď už Alanessa Barrett a její taky nový single Too Fast to Live, Too Young to Die.
1: Fine.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Právě si slyšel song Pedal z nového alba od Ariany Grande, která nedávno vydala stejnojmenný album. No a jako další ti tady dneska pustím Adélu a její KG, bitch. Hey! Next Generation.

0: generation.
1: Number one hit music station.
2: Právě dohrál můj single Hot, ke kterému najdeš na YouTube i vizuál, a pokud bys ho chtěl slyšet naživo, tak bych tě moc ráda pozvala na festival Skalky Fest v Nové Míčině 22.8. Já hraju od 7 večer a pak například Nobody Listen, Klep, Rohony nebo třeba Dorian, takže jestli máš poblíž a zajímalo by tě to, tak určitě dojdi. Já se na tebe budu moc těšit, protože je to po delší době zase nějaká akce, na které hraju na Moravě. Takže pokud jsi z Ostravy, Valašského Meziříčí, Frenštátu pod Radhoštěm nebo třeba Frýdku Místku, tak se na tebe těším 22.8. v Nové Míčině na akci Skalky Fest. No a potom tady mám ještě druhou akci, na kterou bych tě moc chtěla pozvat. V Českých Budějovicích budu hrát 29.8. a více info vlastně zatím moc nevím, takže to určitě budu dávat vědět na svých sociálních sítích, kde mi samozřejmě můžeš sledovat. Na Instagramu jsem jako sara.nof.icial a všude jinde prostě jenom jako Sara Nof. No a v září 17.9. to mám samozřejmě i něco pro Prahu, proběhne taková akce, která se jmenuje Sustainability Summit, a kromě mě si tam budeš moct poslechnout třeba holky z podcastu Vyhonit ďábla, Anu Marii Hanzlíkovou z Refresheru, poslankyni Kateřinu Stojanovou nebo Báru Stárek z neziskovky Díky, že můžem, na kterou se já osobně těším asi nejvíc, a dalších 20 nebo 25 zajímavých lidí, kteří rozhodně mají co říct. Budeme tam řešit třeba AI, udržitelnost nebo ekologii, takže pokud jsou tohle také tvoje témata, tak tě tam moc ráda uvidím. Teď už ale pouštím další song z mýho playlistu. Tohle je Bring Your Love od Madony a Sabriny. Here we go. Number one hit music station. Next Generation.

0: se sestřenicí jsme byli na dvorcích, kde měly být vylepeny takový ty růžový plakáty právě k tomuhle novému singlu od Adély, jestli jste to třeba někdo zaregistroval na TikToku, ale už tam nebyli, lidi je prostě strhali a rozkradli a z toho z billboardu tam zůstala jen taková jako dřevotříska, takže Praho, děkujeme za nic. Každopádně to nic nemění na tom, že Adéla vydala absolutní banger, který teda aspoň minimálně za mě je song tohodle léta. No a protože dneska vybírám playlist, tak tady krom Adély samozřejmě nesmí chybět ani Nessa Barrett. Turn it up.
1: Next generation.
0: Next

dohrála moje nejnovější písnička, která se jmenuje Nesnáším, co snášíš, a já budu moc ráda, když koukneš na videoklip na YouTube, protože nám to dal fakt práci. Natačili jsme to v Beskydech, odkud vlastně i pocházím, a kdo mě sleduje na Instagramu, tak asi zaregistroval video, kde mluvím o tom, jak jsme část videoklipu natáčeli taky u našich sousedů v bytě. A no, takže teďka trošku jako story time. Na natáčení klipu jsem potřebovala právě takovou jako spíše opotřebovanou vanu a sehnat ji bylo fakt těžký. My v bytě žádnou vanu nemáme. Ptala jsem se na Instagramu, ptala jsem se úplně všude, ptala jsem se různých kamarádů, co mám z Prahy, protože jsme potřebovali právě, aby to bylo jako v Praze, ať nikde nejedeme daleko. Ale ti taky buď neměli, anebo měli takové, které se mi úplně nelíbily a nehodily do toho klipu, a nebo v to datum byly prostě pryč, protože byly prázdniny, že jo? Ale věděla jsem, že v bytě pod náma je přesně taková vana, která by se mi do toho klipu líbila a kterou bych tam přesně chtěla, protože před pár týdny se ten byt pod náma prodával a já jsem se tam šla jako podívat. Jenže ten byt byl už prodaný a já jsem se s těmi sousedy vůbec neznala. Myslím si, že jsou z Bruselu, mluví jenom anglicky, a právě před pár týdny koupili ten byt. A tak jsem si řekla, že za to nic nedám, a šla jsem za úplně cizíma lidma, se kterými jsem se nikdy neviděla. A šla jsem se jí zeptat, jestli si nemůžu v jejich vaně natočit videoklip. A oni, že jo, úplně v pohodě. Domluvili jsme se, dali mi v pátek klíče od celého bytu a že pro jakoby stejně jedou na víkend pryč na hory a že tam nebudou, tak ať si tam točíme, co chceme. Takže obrovský shoutout tady našim sousedům, kteří jsou mega hodní a doteď trošku nechápu a jo, jakoby cením. Takže pokud chceš vidět nejenom vanu našich sousedů, tak koukni na můj nejnovější klip na YouTube. A song se jmenuje Nesnáším, co snášíš. A jestli by tě zajímalo více mý hudby, tak si mě najdi na streamovacích platformách, kde jsem jako Saranov. Já už se s tebou loučím, tohle byl úplně extrémně dlouhý jeping a slyšíme se zas někdy. Ahoj. We are number one. Next generation. Number

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBronx.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
1: Vždycky, ho? Vždycky fresh.
2: Fajn. We'll be right back.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Rascal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 30%.
3: Happysport.cz.
4: Fajn. Vždycky hot.

0: ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
0: Matracezahubičku.cz. Yeah.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnátek.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: My name is Somer.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Back to the hits.
1: Right,
5: babe.
1: Fine.
5: Vítej mezi náma, naše otcové jsou.

0: vždycky hot, už vždycky fresh. Den bez dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já.
4: Tak příště domo.
5: domo.elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: 2020
1: Jak se Daniela dostala?
2: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
3: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh. Fajn.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: pivy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn. Některé věci se do rádia nevejdou.
0: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn.
1: Fajn. Hrajeme to, než to bude všude.
0: Hity začínají tady.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Vždycky hot, vždycky hity.

0: hudba, kterou nemusíš hledat. Fajn. Největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
0: Sleduj Fajn. Fajn. Fajn.
3: Tvoje léto má soundtrack.
0: Fajn.
3: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.